0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down.

0: in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asana.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: To je, toto je můj asan.
0: Now, when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam,
0: then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where's my room, where's my bed.
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where's my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you if some sadhu comes and you ask that sadhu.
1: A také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskritu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now, the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by

0: stůl.
1: So similarly the asan, where is my asan?
0: A podobné je to s tím slovem asan.
1: Which is my asan?
0: Asan.
1: So this is, and where you sleep, lie down.
0: A když
1: your
0: si,
1: mattress.
0: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
1: That's your asan.
0: Tak to je váš asan.
1: So use my yoga asan.
0: Čili můžete použít yoga.
1: Not yoga mat, yoga asan.
0: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
1: Then we have the name of the postures.
0: Pak máme názvy pozic.
1: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
0: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
1: So there we are indicating the name.
0: A to označujeme konkrétním jménem.
1: Now there is a paschim uttanasana.
0: A pak je třeba paschima uttana asana.
1: Who don't know hand up?
0: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
1: My God. Why I'm giving lecture, I we should just meditate. You know everything.
0: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
1: so
0: víte.
1: So what is the definition of the paschim?
0: A jaká je definice paschim?
1: So purab, east, west.
0: Je to východ.
1: The west.
0: Západ.
1: Paschim.
0: Západ je paschim.
1: So, our backside.
0: Čili jsou
1: we are looking to the sun.
0: Záda, když se díváme ke slunci.
1: Now, paschim utan.
0: Paschim utan.
1: Stretching.
0: To znamená protažení.
1: Of the spine.
0: Protažení páteře.
1: So, paschim utan asan.
0: Proto paschima utana asana.
1: Very good name, has a great meanings.
0: Je to významové jméno, má veliký význam.
1: Now in some German language in books.
0: A v některých německých knihách.
1: Simply Change.
0: Tomu říkají prostě kleště.
1: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttana Asana.
0: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschima Uttana Asana.
1: It has a great meaning.
0: Má to veliký význam.
1: Only you can write a book on the Paschim Uttana Asana.
0: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
1: In Paschim Uttana Asana is many, many things coming.
0: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
1: Sunsetting.
0: Zapadající slunce.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So, Bhujanga Asana.
0: Bhujanga asana.
1: Paschim Uttana asana, Bhujanga asana. So this is also we call asana.
0: A tomu všemu říkáme asány.
1: So then, final. In which asana you are sitting?
0: Nakonec, v jaké asáně sedíte?
1: So, Sukha asana.
0: Může to být Sukha asana.
1: The one. So, svast, vajra asana.
0: Může to být vajra asana.
1: Bhujanga da, padma asana.
0: Padma asana.
1: Sukha asana.
0: Sukha asana.
1: We are sitting.
0: V tom sedíme.
1: This is our posture.
0: To je ta naše pozice k sezení.
1: Now, how are you lying down?
0: A jak se položíte?
1: So, we are lying in sukha asana.
0: Ležíme v sukha asáně.
1: Just relax, lie down.
0: Jenom se pohodlně položíme.
1: Sukha means pleasure.
0: Sukha znamená pohodlný.
1: Easier.
0: Nebo příjemný.
1: Comfortable.
0: Snadný.
1: So there are so many names about for different things.
0: Čili,
1: the one name is called asana.
0: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
1: So especially all who now are yoga teacher here.
0: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy.
1: They know maybe.
0: Možná to víte.
1: Maybe they forgotten.
0: Možná jste zapomněli.
1: And those who are studying now the yoga teacher training.
0: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
1: So they should know this word one asan.
0: Tak byste měli znát slovo asan.
1: Give the definition of the asan.
0: A umět dát definici slova asan.
1: And there you can mention this all.

0: all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayam is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Pura, krecha, kumbhak, that's all.
1: Pura, krecha, kumbhaka, to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayam.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayam.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asana in the air.
1: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuny have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuny means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuny means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuny means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care, you are in yourself.
1: Že se
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při transitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dun,
1: prostě
0: that's called dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom duni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonují.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are

0: You are in yourself. You are happy in yourself.
1: Duna, to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Duna lagi begamki. That's one bhajan, yes?
1: Yeah, jeden bhajan.
0: Duna lagi begamki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Ah, manare arati sanjo shambho deva purisahare. देव पुरुष हर की विश्वनाथ विशंभर की मन रे आरती सन सो इन दिस अ प्रेयर दैज धुनी लगी बेगम की
1: चले फते तो मॉडलिटी है ये
0: धुनी लगी बेगम की
1: बेगम की
0: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
1: ये तो něco co nejde popsat
0: वेयर इज द Awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového jogína?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum, nahi nahi, kya tum dhuni silgavo yogi. What are you burning? Fire with the dhuni.
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
1: Mé dhuni hoří.
0: Without the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Če v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana, drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kamal me.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kant kamal me? Ne. This is a bhajan, you know? Ne. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. Na? So there is a Dhuni other kant kamal. Kant kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kant kamal. Kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotus.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirde kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hirde kamal me. तो नहीं हृदय कमल की आंख खुल जावे जो डाले नित नेम का अंजन हृदय कमल की आंख खुल जाए सो दिस इज हृदय इज द हार्ट
1: हृदय इज
0: अनाहत लोटस
1: सर्चे चले तो लोटस व अनाहते
0: सिमिलरली नाभि कमल
1: अ पूर्वमय तक है नाभि कमल
0: नाभि इज द navel.
1: Nábhy je pupek.
0: This navel nabi, kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal, the muladhara chakra.
1: A mool kamal je muladhara chakra.
0: So for every chakra, different names.
1: Každá čakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is the, what how they are using as a poetry or a song, etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan set.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z určtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantr.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after this petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya, sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme
0: which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý
0: den. You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: Is controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
1: Yes. Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemisphere.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming.
1: Ve snu.
0: While talking.
1: Při mluvení.
0: While singing.
1: Při zpěvu.
0: While thinking.
1: Při přemýšlení.
0: And while writing.
1: A při psaní.
0: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from the experts, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions Latin fell.
1: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words or doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called shabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava a jnana.
0: A Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrit.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskritu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go home or do something. Agni sar or this sar, every sar, there are many sar.
1: Neříkejte si tak, na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga ma di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo so, se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But in ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit papra the the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from Germany.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale tak to jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, this is busy. But there are many who learn good German and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart,
1: a když to vychází ze srdce,
0: even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba.
0: They are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký.
0: There's no mercy.
1: Ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnává.
0: In the name of Alek Puriji Siddhipita.
1: Jménem Alek Purijiho Siddhipita.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti.
3: Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansa Swami Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai.

0: हरि ओम
1: हरि ओम
0: गुड डे
1: हेस्की डैन
0: विश यू वेरी नाइस डे
1: प्रेयु वाम क्रासनी डैन
0: यस्टरडे वी हैड अ पर्टिकुलर पोस्चर्स
1: včera jsme měli určité pozice.
0: Now what is the main point for us?
1: A co je ten hlavní bod pro nás?
0: If we do wrong.
1: Když něco cvičíme špatně,
0: whole life we are doing wrong.
1: Tak to cvičíme špatně celý život.
0: We can't achieve our goal.
1: A nemůžeme pak dosáhnout svého cíle.
0: We should not imitate others.
1: Neměli bychom napodobovat ostatní.
0: Nowadays there are many different kinds of movements and exercises and I don't know what and all they put as yoga.
1: Dneska jsou všelijaké způsoby, jak se cvičí, různé cviky a všechno se to nazývá yoga.
0: In England they say Rishi Bishi.
1: V angličtině se tomu říká Rishi Bishi.
0: Yeah, this is the rice and beans and everything, some, the mushrooms and all inside.
1: Takový myšmaš, že se

0: vás je stejně poznat, že jste cizinec původní.
1: Mother tongue language is the mother tongue.
0: Mateřský jazyk je mateřský jazyk.
1: So imitation is not good.
0: Takže napodobování není dobré.
1: We are searching original.
0: A my hledáme to původní.
1: We are losing everything.
0: Ztrácíme, přicházíme o všechno.
1: So yoga is very simple.
0: Yoga je velice prostá.
1: And very scientific.
0: A zároveň velice vědecká.
1: It calms down our mind, our emotions, etc.
0: Sklidňuje naši mysl, emoce a podobně.
1: And that affects on our other part of the body.
0: A to má vliv na další části našeho těla.
1: Our nerves.
0: Na nervy.
1: Muscles.
0: Svaly.
1: Organs.
0: Orgány.
1: Circulation.
0: Na krevní oběh.
1: Digestion.
0: Na trávení.
1: Joints.
0: Na klouby.
1: Many things are suffering.
0: Mnoho.
1: If we do something wrong.
0: Mnoho z toho trpí, když děláme něco špatně.
1: If we have half knowledge.
0: Když máme jenom poloviční poznání.
1: Then also suffering.
0: Tak také to přináší utrpení.
1: If we have anger.
0: Když se zlobíme.
1: Hate.
0: Nenávist.
1: Conflicts.
0: Konflikty.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: It's suffering our inner organs.
0: Tak tím vším trpí naše vnitřní orgány.
1: So if we can slow down.
0: Tak kdybychom dokázali zpomalit.
1: That no competition.
0: A nezávodit.
1: No challenges.
0: Nemít to jako soutěž.
1: And just do the simple postures.
0: A jenom se věnovat těm jednoduchým cvikům.
1: Yes, she said, Swamiji tells good.
0: Kos to potvrzuje.
1: This bird said, yes, yes, yes, listen to her.
0: Znělo to jako ano, ano, ano.
1: Yes, it was.
0: Bylo to tak.
1: So, also the pranayams.
0: A taky pranayama.
1: So, yoga is yoga.
0: Takže yoga je yoga.
1: So, many people have different names of the yoga.
0: Mnoho lidí dává různé názvy józe.
1: So, they have put, it's called the International Day of Yoga.
0: A vznikl Mezinárodní den jógy.
1: It's only yoga.
0: Ale je to jenom yoga.
1: Why they didn't write yoga in daily life?
0: Proč tam nepíšou yoga v denním životě?
1: Then other one will say that yoga.
0: A další řekne, proč tam nenapsali
1: then we'll say that yoga.
0: Tu moji jógu, anebo tu moji jógu.
1: So you have one name.
0: Je to jeden název.
1: So your name is only that name.
0: A vy se nějak jmenujete a to vaše jméno je
1: now
0: jedno.
1: Director and managers and his excellency and this and that. It has nothing to do with your name.
0: A může se vám říkat vaše výsosti, excelence, pane řediteli, ale to není vaše jméno.
1: We have name.
0: Máme jméno.
1: Rama.
0: Rama.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Not a professor Rama.
0: A není to ani profesor Rama.
1: Director Rama.
0: Pan ředitel Rama.
1: Inženýr Rama.
0: Pan inženýr Rama.
1: No. Only Krishna.
0: Ne, je jenom Krishna.
1: No other titles.
0: A nemá žádné další tituly.
1: Very simple.
0: Je to velmi prosté.
1: Buddha.
0: Buddha.
1: No, no one writes Mr. Buddha.
0: Nikdo nepíše pan Buddha.
1: Just Buddha.
0: Jenom Buddha.
1: And similarly Jesus.
0: A podobně Ježíš.
1: So we call Jesus.
0: Říkáme mu Ježíš.
1: Engineer Jesus, Doctor Jesus, Professor Jesus.
0: Není to ani pan profesor Ježíš, pan inženýr Ježíš.
1: The city mayor of the Jesus.
0: Ani pan starosta města Ježíš.
1: So therefore only that Jesus.
0: Je to jenom ten Ježíš.
1: And so God is only God, not a Mr. God, Professor God, that and that. Only God.
0: A stejně tak Bůh je jenom Bůh. Není to žádný profesor Bůh a pan Bůh, nic takového.
1: We give our humbleness and our respect something to it.
0: A my k tomu přidáváme tu svoji úctu a pokoru.
1: So similarly,

0: Yoga is a yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: And from this we shall choose those good postures, easy postures that everyone can practice.
1: A z toho bychom měli vybrat takové pozice, tak snadné pozice, aby je mohli cvičit všichni.
0: It is good, but we have, if we said we practice yoga, then we should pay attention.
1: Je dobré cvičit jogu, ale když cvičíme jogu, tak bychom měli na určité věci dávat pozor.
0: Now we go for yoga practice.
1: Teď když přejdeme k cvičení jogy.
0: There is a 90 years old person.
1: A máme tam třeba 90letého člověka.
0: And there is a 19 years old student.
1: A pak máme 19letého studenta.
0: So now the 19 years can stand up quickly, make a head standing, this standing, every standing.
1: Tak ten 19letý mladík se může rychle postavit a stoupnout si na hlavu a dělat všelicos.
0: But 95 years one.
1: Ale ten, komu je 95,
0: doesn't understand.
1: Tak ten to nechápe.
0: That cannot go together.
1: To prostě nejde dohromady.
0: So that's, I have given this name yoga in the life.
1: Proto jsem to nazval yoga v denním životě.
0: But our postures are for everyone, for the small children till the above 100 or 100, above 1000 years.
1: Aby ty naše pozice byly vhodné jak pro malé děti, tak pro lidi nad 100 anebo nad 1000 let.
0: So we shall understand every postures.
1: Bychom všem těm pozicím měli porozumět.
0: Are good, but not extreme.
1: A chápat, že všechny jsou dobré, ale nejít do extrému.
0: To put your one leg over this side of your neck, another leg on this side.
1: Nemusíte si dávat jednu nohu za krk a druhou nohu ještě za ní.
0: And holding the buttocks.
1: A držet se za hýždě.
0: And making cradle.
1: A v tom se kolébat.
0: Some are they doing, they can.
1: Někteří to tak cvičí, dělají to.
0: But then suddenly something happened to the spine.
1: Ale pak se něco stane s páteří.
0: And that cradle doesn't open any more hands and legs.
1: A z té kolíbky se už nerozpletou.
0: Just lying there.
1: Tak tam jenom tak leží.
0: So there are some people can do.
1: Někteří lidé to zvládnou.
0: So this is individual.
1: A je to individuální.
0: Not for all equal.
1: A není to pro všechny stejné.
0: So we are trying to get simple postures that other also can do and have the same benefit.
1: Čili my bychom se měli snažit o jednoduché cvičení, které zvládnou všichni a zároveň má pro všechny příznivé účinky.
0: Therefore yoga is yoga. That's all.
1: Proto yoga je yoga a to je celé.
0: Yoga means union.
1: Yoga znamená spojení.
0: Then yoga, it means joined.
1: Yoga je sjednocení.
0: Balance.
1: Vyváženost.
0: Harmony.
1: Harmonie.
0: Uniting.
1: Spojení.
0: It is a science.
1: Je to věda.
0: From the body.
1: O těle.
0: And if we go very deep, still yoga.
1: A když jdeme velmi hluboko, tak je to pořád yoga.
0: That parents begins thinking to have a child.
1: Když rodiče začnou uvažovat o tom, že by chtěli děti.
0: There they begins to change the diet.
1: Tak začnou měnit způsob stravování.
0: Which kind of grain you should eat.
1: Přemýšlí o tom, jaké obiloviny by měli jíst.
0: Which kind of nuts you should eat.
1: Jaké oříšky.
0: Fruits.
1: Jaké ovoce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Now, you see this puja, what they are doing.
1: A ta puja, které se tady věnují.
0: There is a purification.
1: Tak je očistná.
0: Now, the parents try to purify their energy in the body.
1: A jde o to, že rodiče se snaží pročistit si energii těla.
0: This is a science.
1: A to už je věda.
0: And it is a true.
1: A je to pravda.
0: You can make experiment.
1: Můžete si udělat takový pokus.
0: So that first they are doing puja.
1: Čili napřed provedou půdžu.
0: The husband and wife both.
1: Jak manžel, tak manželka.
0: Then all including the nature, the trees, the vegetations, the earth, the space, all elements, etc.
1: A je to půjča ke všem, k celé přírodě, ke všem prvkům, k celému tady tomu prostoru okolnímu.
0: It purifies our whole body, whole energy.
1: Půjča, která pročišťuje celé naše tělo, veškerou energii.
0: But husband and wife should have same thoughts, same feelings, same wish.
1: A manžel s manželkou by měli mít ale stejné myšlenky, stejné pocity, stejné přání.
0: Not like you are thinking of the other person.
1: Ne, tak aby jeden z nich myslel na někoho
0: dalšího.
1: Doing
0: only puja and this, but you are thinking on someone.
1: Děláte společnou puju, ale přitom myslíte na někoho úplně jiného.
0: That will bring very negative energy, very, very.
1: To by pak přitáhlo velmi negativní energii.
0: You are humiliating that element or the goddess.
1: Je to jako když jako pokořujete ty elementy a bohy.
0: We can control the body.
1: Dokážeme ovládat tělo.
0: But we can't control the feelings and mental thoughts.
1: Ale pocity a mentální myšlenky ovládat nedokážeme.
0: And according to that, the child will become.
1: A podle toho všeho takové dítě se nám narodí.
0: You see, one father.
1: Jeden otec.
0: Have the thoughts. Good.
1: Má dobré myšlenky.
0: But they were two mothers.
1: Ale byly dvě matky.
0: Two women.
1: Dvě ženy.
0: It's a long story of one rishi.
1: Je to takový dlouhý příběh o jednom rishim.
0: He had 13 women, wives.
1: Ten rishi měl 13 manželek.
0: Only.
1: Jenom.
0: And all were like one in the mala.
1: Všichni byli jako kuličky na jedné male.
0: But one was not, but she was the eldest one.
1: Ale jedna nebyla tak docela.
0: Dominating.
1: Byla to taková nejstarší z nich.
0: Angry.
1: Dominantní a zlobila se.
0: Everything.
1: A všechno.
0: But of course she was faithful to her husband.
1: Ale samozřejmě, že byla věrná svému manželovi, je to pravda.
0: But now she want to sleep with him. Time of sunset.
1: A tato manželka s ním chtěla spát v době západu slunce.
0: And he said,
1: the rishi, ten rishi jí řekl,
0: that my dear,
1: moje milá,
0: this time is not for these things.
1: Doba, kdy zapadá slunce, není určena pro tyto
0: this
1: věci.
0: Is time for meditation, for ceremonies, for this and that.
1: To je čas na meditaci a na obřady.
0: It is time where the sun is setting and night is coming. This era is for spiritualities.
1: Když zapadá slunce a přichází noc, tak to je doba, kdy se člověk má věnovat duchovním věcem.
0: And in this time if someone tries, then will be a negative or a devil.
1: A když někdo v tuto dobu
0: Asuri Shakti
1: dělá něco jiného, tak může vyvolat asurické síly, démonské síly.
0: So, but she was insisting.
1: Ale ona na tom trvala.
0: So her son became as the Rakshasa.
1: A její syn se ovšem potom narodil jako Rakshasa.
0: And from other time, for the other woman, his wife, had the divine child.
1: A ty ostatní manželky, které počaly v jinou dobu než při západu slunce, tak ty měly božské děti.
0: He became the king of the heaven.
1: The Rakshasa?
0: No, Indra.
1: Indra se stal králem nebes.
0: Became the king of the heaven.
1: Stal se králem nebes.
0: And now the Asura.
1: A ten Asura.
0: He also have a right.
1: Měl taky právo.
0: It is his father's kingdom.
1: Protože říkal, to je přece království mého otce.
0: I am also son of this rishi.
1: A já jsem taky syn toho rishiho.
0: I have a right.
1: A já mám právo.
0: To have the heaven.
1: Mít nebe.
0: And since that time.
1: a od těch dob.
0: Still

0: fighting wars.
1: Pořád probíhají boje. Války.
0: That's called Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Pořád spolu bojují ty Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: So when you get child.
1: Takže když máte dítě.
0: With anger. With the hate.
1: Když ho počínáte s hněvem, s nenávistí.
0: With the pain.
1: S bolestí.
0: Alcohol.
1: Pod vlivem alkoholu.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Then that child.
1: Tak takové dítě.
0: Which will come, the soul will come, is still not here.
1: Které přijde, ta duše tady ještě není, ale vy ji přitáhnete.
0: But it will not be good.
1: Ale ta duše nebude dobrá.
0: So that is very, very important. This positive, harmonious, purified, good thoughts, and should know the times.
1: A taky velmi důležité, abyste ty děti počínaly s dobrými myšlenkami, v harmonii, s láskou a aby to bylo ve správnou dobu.
0: So purification of our body.
1: Jde o pročištění těla.
0: Our mind.
1: Mysli.
0: Our feelings.
1: Pocitů.
0: Emotion.
1: Emocí.
0: Our thoughts.
1: Myšlenek.
0: Our awareness.
1: Našeho vědomí.
0: Our consciousness.
1: Vědomí.
0: And our aim for what you are going to get a child.
1: A aby jsme měli jasný cíl, proč to dítě vlastně chceme.
0: You are bringing that soul to a human body.
1: Přitahujete duši do lidského těla.
0: You give a human body to that soul.
1: Dáváte tělo určité duši.
0: Now soul is in this body as a prison.
1: A ta duše je v tom těle jako ve vězení.
0: He don't want to go out and he's unhappy to be inside.
1: Nemůže jít ven, ale zároveň je nešťastná, že je uvnitř.
0: Someone said.
1: Někdo řekl.
0: I feel so bad under my skin.
1: Cítím se špatně ve své kůži.
0: I don't feel happy in my life.
1: Nejsem v životě šťastný.
0: Better I die.
1: Radši bych umřel.
0: But you can't die.
1: Ale umřít nemůžete.
0: Fear is there.
1: Protože máte strach.
0: So that was that time rishis was giving only the children for the world on this earth for all to do good and spiritual energies and work.
1: A tehdy rishiové přiváděli děti na svět proto, aby tady rozvíjeli dobro a věnovali se duchovní práci.
0: Then after this all your pujas and your thoughts and you want to have a child and etc. and etc.
1: Když tedy chcete tu půdu proto, abyste měli dítě a věnujete se všem těm obřadům a čistým myšlenkám.
0: And mother knows.
1: Tak maminka ví.
0: That some soul is coming to her body or is there.
1: Že už nějaká duše vstupuje do jejího těla.
0: Father don't know still.
1: Ta otec o tom ještě neví.
0: But she will give him the happy news.
1: Ale maminka mu přinese dobrou zprávu.
0: Now that time husband have to help her like a servant.
1: A po tu dobu manželce slouží.
0: But not servant like a slave.
1: A slouží ne, ale jako nějaký otrok.
0: But a protective.
1: Ale jako ochránce.
0: Humbleness, kindness.
1: S pokorou, s laskavostí.
0: Never angry.
1: Nikdy se na ní nezlobí.
0: Never say any harsh word to her.
1: Nikdy jí neřekne žádná tvrdá slova.
0: Of course she also.
1: A ona samozřejmě taky ne.
0: But then it must have very particular diet.
1: A pak je třeba dodržovat velmi přesnou, přísnou dietu.
0: Both sides.
1: Na obou stranách.
0: Fruits, nuts, honey, milk.
1: Ovoce, oříšky, med, mléko.
0: The rice.
1: Rýže.
0: Some good food.
1: Prostě dobrou stravu.
0: No alcohol.
1: Ne alkohol.
0: And no meat, no eggs.
1: Žádný maso, žádné maso, žádné vejce.
0: Now your mother became a holy mother.
1: Z matky se stává svatá matka.
0: Every mother is a holy mother.
1: Každá matka je svatá.
0: And you know what's happening in her body.
1: A víte, co se děje v jejím těle.
0: Even mother don't know exactly.
1: Ani ta matka to přesně neví.
0: But there is new world is creating.
1: Ale vytváří se tam celý nový svět.
0: And who knows, that will be next Kali avatara.
1: A kdo ví, kdo bude další Kali avatara?
0: But he will come to that one.
1: Všem ten se narodí tomu.
0: Who is very faithful.
1: Kdo je velmi věrný.
0: Husband and wife, they have no interest of the sex.
1: Manžel s manželkou nemají žádné sexuální zájmy.
0: They want to have pure life.
1: A chtějí žít opravdu čistě.
0: And that child have must a particular constellation.
1: A takové dítě potřebuje speciální konstelaci.
0: And that nourishment what mother is taking.
1: A tu výživu, kterou matka přijímá.
0: That goes also in the body of the child.
1: Ta jde také do toho těla dítěte.
0: And every organs and nerves and everything what is developing in the body.
1: A veškeré ty nervy, orgány, všechno, co se rozvíjí v tom dětském tělíčku.
0: And there is always puja, morning, noon, evening.
1: Tak na to je také speciální puja na ráno, na poledne a večer.
0: Always divine thought.
1: A s božskými myšlenkami.
0: And she always adores that you are the Atma.
1: A ta maminka se k tomu dítěti obrací jako k Atma.
0: Likewise.
1: Tak podobně.
0: And when the child is born, doesn't matter he or she.
1: A když se dítě narodí, ať je to chlapeček nebo holčička.
0: Both are equal.
1: Tak obě ty pohlaví jsou
0: stejné. She is the divine shakti.
1: Holčička je božská šakti.
0: And divine shakti is worshipped first.
1: A ta je uctívána jako první.
0: All the shaktis.
1: Všechny šakti.
0: And there are holy places where the shaktis appeared again.
1: Jsou svatá místa, kde se šakti znovu objevila.
0: It's 52 holy places.
1: Je to 52 svatých míst.
0: This is story is long, I'm not going to there.
1: Ale to je další dlouhý příběh, do toho se nebudu pouštět.
0: Then child should have very loving care.
1: A pak to miminko by mělo mít opravdu láskyplnou péči.
0: Father and mother.
1: Ze strany tatínka i maminky.
0: Now father and mother is like a bird.
1: Teď jsou rodiče jako ptáci.
0: And that baby is like in the nest, egg or a little baby.
1: A to děťátko je jako malé ptáčátko v hnízdě.
0: Their eyes must be constantly on the nest.
1: Čili jejich oči neustále hlídají to hnízdo.
0: Very often happens in nature, unfortunately.
1: V přírodě se velmi často bohužel stává.
0: The nasty bird comes.
1: Že
0: like a crow.
1: Přiletí třeba vrána nebo nějaký jiný pták.
0: Or some other animal. And takes the babies.
1: Nebo straka.
0: Little babies and eat them.
1: Nebo jiné zvíře, které to hnízdo napadne a ty ptáčata vybere a sní.
0: Mother comes and look in the nest with such a sadness.
1: Maminka přiletí k hnízdu a dívá se s takovým smutkem.
0: You can't imagine her pain.
1: A nedokážete si představit její bolest.
0: She's looking in the nest and looking who was my enemy.
1: Dívá se do toho prázdného hnízda a kde je ten nepřítel.
0: The male bird comes.
1: A přiletí sameček.
0: Also sad.
1: A je také smutný.
0: I witnessed that.
1: Já jsem to viděl.
0: In Jadan Ashram.
1: V ášramu v Jadanu.
0: Big trees.
1: Tam jsou velké stromy.
0: And there's a nest of one bird.
1: A jeden pták tam měl hnízdo.
0: And they both how they were observing.
1: A viděl jsem, jak ho oba ty rodiče sledují.
0: I was about 3 weeks there.
1: Tam byl jsem tam asi 3 týdny.
0: And they gave the babies. From the eggs came out babies.
1: Z vajíček se jim vyklubaly ptáčátka.
0: And unfortunately on third day.
1: A bohužel třetí den.
0: They thought the babies okay.
1: Si mysleli, že ty ptáčátka jsou v pořádku.
0: And crow came.
1: A přišla vrána.
0: And he took babies.
1: A ty ptáčata zahubila.
0: And birds, mother, parents came.
1: A když přiletěli rodiče.
0: Very sad.
1: Tak byli velmi smutní.
0: Very sad.
1: Velice smutní.
0: Moving. And she.

0: was running behind the crow.
1: A ta samička letěla za tou vránou.
0: Tried to pick on his head.
1: A snažila se jí zobákem bouchat do hlavy.
0: But crow is going up and down and see and have you seen such time like these birds?
1: Ale vrána před ní lítala nahoru a dolů. Viděli jste někdy něco podobného?
0: Therefore, the father and mother.
1: Otec a matka.
0: They should protect in every aspect.
1: By měli své děti chránit
0: then,
1: ve všech
0: ohledech. Of course, father have to go for work too.
1: Samozřejmě, že otec musí taky chodit do práce.
0: But after work you should come home.
1: Ale po práci byste měli přijít domů.
0: And many, when wife is pregnant,
1: a mnoho mužů, když mají těhotnou manželku,
0: and she is home and she's tired,
1: a manželka je doma, unavená,
0: husband goes in pub.
1: Tak manžel chodí do hospody.
0: And drink there and eat there and then comes late.
1: A tam popíjí a jí a pak přijde domů v noci.
0: This is not good.
1: To není dobře.
0: Then it is a ceremony of the birth.
1: Pak je takový obřad při narození.
0: Then for 7 days or 15 days.
1: Pak když je dítěti 7 dní nebo 15 dní.
0: The first time saw the sun to the child.
1: Když poprvé
0: also ceremony.
1: Dítě vidí slunce, tak to je taky obřad.
0: Then when now what kind of nourishment mother should have.
1: A teď jde o to, jakou výživu by měla mít matka.
0: Nowadays they are going artificial, what you call proteins or vitamins and etc. etc.
1: Teď ty maminky často berou všelijaké umělé vitamíny a proteiny a podobně.
0: The real nourishment, real food.
1: Ale ta pravá výživa, skutečné jídlo.
0: That body accepts.
1: To tělo přijímá.
0: Artificial body doesn't. Accept.
1: A ty umělé doplňky vlastně nedokáže dobře strávit.
0: So many tablets what we are taking.
1: Takže ty spousty tablet, které bereme.
0: We are taking because we don't know what to do.
1: Bereme, protože nevíme, co dělat.
0: But this kind of vitamins which is artificial going.
1: Ale všechny ty uměle vyrobené vitamíny.
0: Is effects on the child.
1: Mají vliv na to děťátko.
0: Now, if mother drinks the orange juice,
1: když maminka vypije pomerančový džus,
0: the child gets diarrhea.
1: Tak to dítě dostane průjem.
0: If mother eats chilies,
1: kdyby maminka jedla chili,
0: the child feels in the milk.
1: Tak to dítě to ucítí v mléce.
0: Just before few hours,
1: teď před pár hodinami,
0: I spoke with one mother.
1: Jsem mluvil s jednou maminkou.
0: And I said, would you like to have coffee?
1: A já jsem se jí ptal, jestli si dá kávu.
0: And she said, no, this little child, she have 8 months.
1: A ona měla osmiměsíční miminko a říkala, ne.
0: Said, no, she don't like.
1: Ona nemá kávu ráda.
0: But
1: to miminko nemá kávu ráda.
0: But she will not drink coffee.
1: A já jsem říkal, ale tomu miminku kávu přece nenabízí.
0: She said, but it comes in the milk.
1: A ona říká, no já to by dostala přes moje mléko.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So if you want to make your children very intelligent,
1: čili pokud chcete
0: very humble,
1: velmi inteligentní děti,
0: very kind,
1: pokorné a laskavé,
0: strong,
1: silné,
0: everything, then mother's nourishment must be written in the book.
1: Tak pak je třeba psát knihy o tom, jak se mají stravovat matky.
0: We have here one our dear sister Kailash.
1: Máme tady naši milou sestru Kailash.
0: She's Indian.
1: Ona je Indka.
0: Now she's living in Atlanta.
1: Teď žije v Atlantě.
0: Of course, they are spoiled.
1: A samozřejmě, že jsou zkažení.
0: They are also taking different kind of vitamins and this and that.
1: A taky berou všelijaké vitamíny.
0: But her nourishment.
1: Ale její výživa.
0: And her mother.
1: A výživa její maminky.
0: That ask her.
1: Tak na to se jí můžete zeptat.
0: And I think she should write what after the birth one should eat.
1: A myslím, že by měla sepsat to, co
0: the
1: se má.
0: The child will be strong.
1: Po narození dítěte, aby dítě bylo silné.
0: Very vivid. Very aware.
1: Plné života, bdělé.
0: Very conscious.
1: A přitom vědomé.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So I think I know my mother had that diet.
1: Myslím si, nebo spíš vím, že moje maminka takhle jedla.
0: And so we know So I was very small like you were.
1: A když jsem byl velice malý, tak jako vy jste, když jste byli malý.
0: And when my mother would eat little bit chili or something.
1: A moje maminka si dala trochu chili.
0: I was making war.
1: Tak jsem pak bojoval.
0: Well, so this is the duty of the father.
1: A to je povinnost otce.
0: And you know, don't think that mother is everything. No, no. Father is more than mother.
1: Nemyslete si, že maminka je všechno. Otec je dokonce víc než matka.
0: Father is protector.
1: Protože otec je ochránce.
0: Father is the master.
1: Otec je pán.
0: Father is blessing you.
1: Otec je požehnání.
0: And you know, the father have more love to the child than a mother.
1: A otec miluje to dítě možná víc než maminka.
0: But he doesn't show.
1: Jenom to nedává najevo.
0: Because the father have little bit not ego but proudness.
1: Ne, protože by měl moc veliké ego, ale je prostě hrdý.
0: It must be.
1: A musí to tak být.
0: Father should not become down.
1: Otec by neměl být
0: always jaký. Energy alert clear.
1: Skleslý, ale měl by být plný
0: energie. And now
1: energie.
0: Education begins.
1: A teď začíná výchova.
0: So after how many days you comes to the sun to see the sun?
1: Po kolika dnech s tím děťátkem mít na slunce?
0: When you give the solid food to child?
1: Kdy mu začí dávat pevnou stravu?
0: So this comes to the samskaras.
1: A to všechno se zapisuje do samskár.
0: Samskaras means certain ceremonies on certain age.
1: A jsou určité obřady v určitém věku.
0: So I turned little bit road in different direction.
1: A to všechno jsem vlastně říkal, protože jsem trošku změnil směr.
0: But this is also included with the yoga.
1: Ale to všechno je také součástí jogy.
0: And then will comes the mantras and exercises.
1: A pak přicházejí mantry a cvičení.
0: All our chakras in the body.
1: A všechny čakry v těle.
0: There are chakras on the footsole.
1: Jsou čakry i na chodidlech.
0: And this is called the earth chakra.
1: A jsou to zemské čakry.
0: And the mother or father.
1: A matka nebo otec?
0: They should massage every day footsole and palms.
1: By každý den tomu děťátku měli masírovat chodidla a dlaně.
0: And it should be like this little copper bowl.
1: Může to být něco takového jako tady taková kovová miska.
0: And
1: měděná.
0: Little pure cow ghee or butter.
1: A čisté kravské ghee nebo máslo.
0: Put a little on the footsole.
1: Trošku dáte na chodidlo.
0: Are you interesting?
1: Zajímá vás to?
0: Yeah, when I was about a few weeks only.
1: Když mi bylo jenom pár týdnů.
0: And I was screaming, I said to my mother, what are you doing? Don't do this to me.
1: Tak jsem plakala, volala jsem, co mi to děláš, maminko?
0: But what can I do?
1: Ale co jsem...
0: She held my foot and she was... So massage that like this.
1: Čili takto se to masíruje.
0: You will see how brilliant your brain will be.
1: A uvidíte, jak brilantní budete mít
0: mozek. How healthy you will be.
1: A jak zdraví budete.
0: All organs, everything will be relaxed.
1: Všechny orgány budou uvolněné.
0: So, 2 minutes left foot, 2 minutes right foot.
1: Čili 2 minuty levá noha, 2 minuty pravá
0: noha. Tickling.
1: Šimrá to.
0: If you do slowly, slowly tickling.
1: Když to děláte pomalu, tak to šimrá.
0: And if you do little bit strong, then it's... pleasant.
1: Ale když trošku přitlačíte, děláte to silněji, tak je to příjemné.
0: And then on the palms.
1: A potom na dlaně.
0: Many mothers knows.
1: Mnoho maminek to ví.
0: Kiran, are you right? Am I right?
1: Kiran, mám pravdu?
0: Your mother was tickling you?
1: Šimrala tě takhle maminka?
0: She... She have now grandchild and she's doing.
1: Kiran říkala, že teď má vnoučata a těm to dělá.
0: So this chakras, then there are our chakras from the ankle joint till the knees.
1: Další čakry po pokračují od kotníků až po koleno.
0: This chakras belongs to the vegetation.
1: To jsou čakry, které přináleží vegetaci.
0: And from knees till the hip joints.
1: A od kolen po kyčle.
0: Is called animal chakras.
1: Jsou zvířecí čakry.
0: As the pashu shakti.
1: Je tam pashu shakti.
0: So there becomes animal energies coming up.
1: Čili tím vzrůstá taková jako animální energie.
0: And that is the time when the child or your child becomes what we call teenager.
1: A to přichází v době, kdy ty naše děti se dostávají do puberty.
0: And that needs the parents' awareness and food.
1: A na to je potřeba, aby rodiče byli bdělí a dávat pozor na stravu.
0: And then comes the human chakra.
1: Pak je část lidských čaker.
0: From the bottom of the spine.
1: Od konce páteře, kostrče.
0: Till the small of the brain here on the neck, where the spine is adjoining our skull.
1: Až do míst, kde končí páteř a začíná lebka.
0: This is called human chakra.
1: Čili tam všude jsou lidské čakry.
0: So joined up between animals and humans.
1: Čili spojení mezi zvířaty a lidmi.
0: So if you are aware and begins to do the human mantras and qualities to develop.
1: Pokud chcete v sobě rozvíjet ty lidské vlastnosti.
0: And then animal chakras will become weaker.
1: Tak ty zvířecí čakry se tím oslabí.
0: But now is more active animal chakras than the human chakras.
1: Ale dnes jsou aktivnější ty zvířecí než ty lidské.
0: Because it is not done that sadhana, that practice, that food, that education.
1: Protože se dětem nedostáváte správné výchovy a vzdělání, nestravují se správně a necvičí správně.
0: And after this human chakra is connection of the human and the divine.
1: Pak tam nahoře na páteři je tedy spojení mezi lidskými čakrami a božskými.
0: There are many brain centers.
1: A je mnoho mozkových center.
0: There's a bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: The nectar.
1: Tam je nektar.
0: And sahasrara chakra for moksha.
1: A sahasrara k mokše.
0: So the whole body of the human.
1: Čili to je celé lidské tělo.
0: And so such a construction.
1: A je tak postavené, poskládané.
0: That everything is in human body.
1: Že je v něm úplně všechno.
0: But this have to be taken care from father and mother.
1: Ale o to všechno se musí starat jak maminka, tak tatínek.
0: And watch your children.
1: Sledujte své děti.
0: When which kind of society they are, which kind of company they are.
1: A dávejte pozor na to, v jaké se pohybují společnosti, jaké mají kamarády.
0: But when they are already 10, 15, 18 years, they will not listen to you.
1: Ovšem, když je jim 10, 15, 18 let, tak už na vás nedají.
0: It is from that time where the parents should think about this all the way how the soul comes to this earth.
1: Vliv na ně máte od té chvíle, kdy pomyslíte na to, že byste chtěli dítě a začnete k sobě přitahovat tu konkrétní duši z nebe.
0: Responsibility of the parents is not only to give a birth to child.
1: Zodpovědnost rodičů není jenom porodit dítě.
0: But responsibility of the giving all the human qualities.
1: Ale máte na zodpovědnost předat mu všechny lidské kvality.
0: Humbleness, kindness, everything.
1: Pokoru, laskavost, všechno.
0: And so this is a union.
1: Čili to je spojení.
0: From the cosmos.
1: Mezi vesmírem.
0: Where this soul comes is called soul. Is called atma anatma. Jivatma is atma anatma.
1: Odkud přichází ta duše? Je atma a jivatma.
0: So it means atma is the supreme.
1: Atma je to svrchované.
0: And jivatma is the soul.
1: Jivatma je duše.
0: So the soul is a mixture of the atma and jivatma.
1: Čili duše je vlastně taková směs toho átma a džívátma.
0: Let's say that your soul is coated from the atma.
1: Řekněme, že ta vaše duše je jakoby obalená tím átma.
0: And above that over is some scar.

0: karmas.
1: A nad tím ten další obal jsou samskáry.
0: That your karmas.
1: To jsou vaše karmy.
0: So soul is protected inside.
1: Ta duše je ochráněná uvnitř.
0: And more it comes closer when the soul makes the journey on the earth.
1: A když ta duše se pohybuje po zemi, tak se to začne přibližovat.
0: In the Upanishad is written.
1: V Upanishádách se píše.
0: I think it's Brahadarani Upanishad.
1: Že to je tato Upanishada.
0: That first the soul is released by that Dharmaraja, the god of the justice.
1: Že Dharmaraj, Bůh spravedlnosti, napřed jakoby uvolní tu konkrétní duši.
0: Is prepared for the soul to journey to the earth.
1: A připraví cestu na zem.
0: With all kinds of securities, this everything.
1: A o všechno se postará, aby ta cesta byla zabezpečena.
0: Then it comes to our earth, the era of our earth.
1: Pak se ta duše dostává do prostoru naší země.
0: It comes in that environment first into the water.
1: A napřed se dostává do vodního prostředí.
0: Humidity.
1: Do vlhkosti.
0: Clouds.
1: Do mraků.
0: And through this the jiva comes astral. He's astral, not visible.
1: A není to nic viditelného, je to astrální záležitost.
0: But it comes down as the seeds on this ground.
1: Pak přichází v podobě semen na zemi.
0: Then it goes to the vegetation.
1: Pak prochází vegetací.
0: The seeds of the vegetations.
1: A semínky semeny té vegetace.
0: And then is searching where it will come.
1: A pak hledá, kam půjde dál.
0: According to destination. On destiny, sorry.
1: Podle svého osudu.
0: Karma, etc., etc.
1: Podle karem a tak dál.
0: Now where this soul should go in which body?
1: Hledá, do kterého těla by mělo vstoupit.
0: 8.4 millions different creatures.
1: Je 8 milionů 400 tisíc různých bytostí.
0: And soul have to send back from the space.
1: A ty duše se musí vrátit z toho vnějšího prostoru.
0: But according to the karma, it goes there.
1: A podle karem jdou na konkrétní místo.
0: Blessed, lucky,
1: požehnaní, šťastný,
0: fortunate one,
1: s velkým štěstím.
0: That soul comes to the human body.
1: Se duše dostává do lidského těla.
0: Because then have the chance to come out of the cycle of birth and death.
1: Protože v lidském těle má možnost dostat se z toho koloběhu zrozování.
0: This is only the last gate.
1: Tam je ta poslední brána.
0: To enter to the liberation.
1: Odkud může vstoupit do osvobození.
0: If we don't follow the human rules.
1: Když se nebudete řídit lidskými pravidly.
0: Kindness, humbleness.
1: Nebudete laskaví, everything. Pokorní a tak dále.
0: And if we neglect all spirituality and everything.
1: A budeme zanedbávat duchovnost a všechno.
0: Then the last milestone which we have.
1: Tak ten poslední takový milník, který máme.
0: We missed the last milestone.
1: Tak ten vlastně mineme.
0: And we go again to the cycle.
1: A znovu spadáme do toho koloběhu.
0: So human is on the first, on the last, on the milestone.
1: Čili to lidské zrození je takový prubířský kámen.
0: To enter in Brahmaloka.
1: Odkud se dá vstoupit do Brahmaloky.
0: But many years and years, ages and ages, we missed it and we again go and we come.
1: Ale po celé věky se nám nedaří se do té brány trefit a padáme zpátky dolů a točíme se v tom koloběhu.
0: It's not sure that it will come to your country back.
1: Není jisté, že se ta duše narodí znovu ve stejné zemi.
0: You were fighting against other country.
1: Možná jste bojovali s nějakou úplně jinou zemí.
0: Now you are born there.
1: A teď jste se narodili v té zemi, proti které jste
0: and you will
1: bojovali.
0: Fight to your country.
1: A budete bojovat proti té předchozí.
0: You never knows where you will come.
1: Nikdy nevíte, kde se narodíte.
0: And maybe you will not come as a human.
1: A možná se nenarodíte ani jako člověk.
0: Again, we don't know.
1: Nevíme.
0: One saint said.
1: Jeden světec řekl.
0: Patta tutta dal se ligai pavan udai. Ab bichare kab milenge, dur padenge jai. From this tree,

0: tohoto stromu?
1: In the fall season.
0: Na podzim.
1: With the wind.
0: S větrem.
1: Strong wind came.
0: Přišla vichřice.
1: And leaf broke from this tree.
0: A
1: fall down.
0: Ze stromu padá list.
1: And wind has taken away from other side of the hills of the mountains.
0: A vichr ho zavál na druhou stranu hor.
1: Patta tuta dal si that leaf fall down, separated.
0: List spadl daleko od stromu.
1: Destiny of the wind took far away.
0: Osud v podobě větru ho zanesl daleko.
1: Now the leaf said.
0: A lísteček na to říká.
1: This separation.
0: Toto oddělení.
1: My destiny has taken far away.
0: Můj osud mě zanesl daleko.
1: Will I come again?
0: Jestli pak se ještě vrátím.
1: On my beautiful branch of that my tree.
0: Zpátky na tu moji větvičku na stromu.
1: And I will be on my same place.
0: Jestli pak se vrátím na to samé místo.
1: How nice my garden park is.
0: Jak krásná je ta moje zahrada.
1: But the destiny has taken so far away.
0: Ale osud mě zanesl tak daleko.
1: So don't think that it will come again on this tree.
0: Čili nemyslete si, že se vrátíte zpátky na ten samý strom.
1: This is the reality.
0: Taková je skutečnost.
1: So as long as we are living.
0: Dokud žijeme.
1: We are human.
0: Jsme lidé.
1: What means for me human?
0: Co to znamená pro mě být člověk?
1: What makes me human?
0: Co ze mě dělá člověka?
1: How to create the human?
0: Jak ze sebe udělat člověka? A tak dál.
1: And that is one of the way called the yoga, the union between father and mother.
0: A to je jedna cesta jógy, to je to spojení mezi otcem a matkou.
1: And then you continue do your sadhana.
0: A pak pokračujete dál ve své sadhaně.
1: And there are many, many sadhanas.
0: A je mnoho různých sadhan.
1: Yesterday we were singing.
0: Předevčírem jsme zpívali.
1: That bhajan.
0: Bhajan.

0: There are four kinds of practice.
1: Jsou čtyři druhy cvičení.
0: Through that you can get to the liberation.
1: Kterými se můžete dostat k osvobození.

0: The first practice.
1: První cvičení.
0: To know the truth and untruth.
1: Je poznat pravdu a nepravdu.
0: What is the truth and what is untruth? What is reality and what is unreality?
1: Co je pravda a co je nepravda? Co je skutečnost a co je neskutečnost?
0: Vedanta said, Veda said, Adi Guru Shankaracharya said.
1: Veda, Vedanta a Adi Guru Shankaracharya říká.
0: Brahma Satya.
1: Brahma Satya.
0: And Jagat Mithya.
1: A Jagat Mithya.
0: Brahma Satya. The final truth.
1: Brahma Satya, konečná pravda.
0: Is the Brahman.
1: Je Brahman.
0: Jagat Mithya, this samsara, this world.
1: Jagat Mithya znamená tato samsara, tento svět.
0: Is not permanent.
1: Není trvalý.
0: Mithya.
1: Mithya.
0: Like bubbles on the water.
1: Jako bubliny na vodě.
0: Is not for long.
1: Nevydrží dlouho.
0: Like our age.
1: Jako náš věk.
0: We were little child.
1: Byli jsme malé děti.
0: Teenagers.
1: Pubertáci.
0: Young.
1: Byli jsme mladí.
0: And getting slowly, slowly down.
1: A pomalu stárneme.
0: And walking with the hands on the...
1: Chodíme s rukama za zády.
0: And some are walking very... Spine is bowed down.
1: Někteří, když jdou, tak mají úplně skloněnou páteř.
0: The destiny seed.
1: Osud říká,
0: you are searching grave.
1: Těm, co se tak ohýbají, že už hledí do hrobu,
0: we will carry you there, don't worry.
1: Nemusí si dělat starosti, dojdou tam.
0: My dear, this life cannot remain as it is.
1: Moji milí, tento život nezůstane takový, jaký
0: so
1: je.
0: So this unsatya, unreality.
1: Čili toto je unsatya, neskutečnost.
0: So you already now.
1: A už se vám ukazuje teď.
0: And when you were young, 10, 20, 30 years, 35 years, and doing the exercises.
1: A když jste byli mladí, bylo vám 20, 30, 35.
0: And then walking like this with the t-shirt, no?
1: Tak jste cvičili a pak jste chodili takovým tím způsobem.
0: But one day, gone.
1: Ale jednoho dne to
0: so
1: bude pryč.
0: This is a mithya.
1: Čili to je mithya.
0: The leaves of the trees here, beautiful green.
1: Strom, listy tady na tom stromě jsou krásné,
0: we
1: zelené.
0: Wish that it could be all the time.
1: A my si přejeme, aby tak zůstaly na pořád.
0: But just in one month.
1: Ale přejde měsíc.
0: We will invite you to collect all this.
1: A pozveme vás, abyste je schrabali tady všechny.
0: Brahma Satya Jagat Mithya.
1: Brahma Satya Jagat Mithya.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Yeah. We can have this everlasting.
1: Můžeme mít stále zelené listy.
0: Now in the Kali Yuga.
1: Teď v Kali Yuze.
0: There's two immortal.
1: Jsou dvě věci nesmrtelné.
0: Atma.
1: Atma.
0: And plastic.
1: A umělá hmota.
0: Plastic, even you burn.
1: Umělou hmotu, i když spálíte.
0: You think it is burned, it's not burned, it's in the space.
1: Myslíte,
0: still.
1: Že schořila, ale ona je ve vzduchu.
0: We can't destroy the plastic.
1: Plasty nejsou zničit.
0: Well, this is other subject.
1: Tak, přejdeme na jiné téma.
0: So the first technique is to realize, to know the reality, what is the reality and what is unreality.
1: První technika tedy je vědět, co je skutečnost a co je neskutečnost a rozlišit jedno.
0: Let's say that you have 500 billion years life.
1: Řekněme, že máte život dlouhý 5 milionů let, bilionů let.
0: But on one day will come the border.
1: Ale jednoho dne tam stejně přijde ta hranice.
0: Hariom.
1: Hariom.
0: So that this jivatma is longing to become one with that supreme.
1: Jivatma touží se sjednotit se svrchovaným.
0: How to do?
1: Jak na to?

0: Vairagya. Detachment.
1: Vairagya, odpoutanost.
0: But his attachment is very, very strong.
1: Jenže připoutanost je nesmírně silná.
0: Attachment is something, a glue.
1: Připoutanost je jako lepidlo.
0: Stuck on your one finger.
1: Které vám ulpí na prstě.
0: You take with this finger to throw it. It is stuck here.
1: A vy se ho snažíte druhými prsty sundat,
0: you take from here to throw it like this thing here.
1: Místo toho se přilepíte a zůstane vám na té ruce.
0: That glue is very difficult to throw away.
1: A je lepidlo se opravdu odhazuje velmi těžce.
0: Attachment is the first problem of us all.
1: Připoutanost je takový prvořadý problém nás všech.
0: If you said or that you have no attachment, but you have attachment.
1: I když třeba říkáte, že jste nepřipoutaní, tak stejně jste.
0: You can tell Swamiji, have you attachment?
1: Můžete si říkat, Swamiji, ty jsi připoutaný.
0: My attachment is so heavy.
1: A moje připoutanost je tak těžká.
0: Round the world.
1: Je celosvětová.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So my attachment is all of you.
1: Moje připoutanost jste vy všichni.
0: I always say, please liberate me, Mahaprabhuji.
1: Já se pořád modlím k Mahaprabhujimu, prosím, osvoboď mě.
0: But in this attachment we should do something good.
1: Ale s tou připoutaností bychom aspoň mohli
0: as
1: dělat
0: long
1: něco
0: as body is here,
1: dobrého, dokud tu máme těla.
0: The vasana is here.
1: Tak tu máme vásány.
0: Even at least feeling of going and washing yourself. This is also attachment.
1: I když máte třeba chuť se jít umít, tak i to je určitá připoutanost.
0: Or take a glass of water.
1: Nebo když si chcete vzít sklenici vody.
0: We have to survive.
1: Musíme tu přežít.
0: And without this survive, attachment, we cannot survive.
1: A bez určité připoutanosti bychom tu ani nepřežili.
0: But don't have attached in such a way.
1: Ale nebuďte připoutaní tak.
0: That you are crying for it.
1: Abyste pro něco plakali.
0: When gone is gone.
1: Když něco odešlo, tak to odešlo.
0: Forever.
1: Je to navždy pryč.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Buddha. To. But the attachment is just for your surviving.
1: Čili mějte takovou připoutanost, abyste přežili.
0: Otherwise it is said.
1: Jinak se říká.
0: From here, from the earth.
1: Odsud, od země.
0: Till the Brahmaloka, on the way.
1: Až do Brahmaloky, celá ta cesta.
0: This you have to resign the attachment.
1: Tak máte celou tu cestu na to, abyste se vzdali připoutanosti.
0: Pravda. All the 12 months.
1: Všech 12 měsíců.
0: You have to practice.
1: Je třeba, abyste cvičili.
0: To be above the attachment.
1: Abyste se posunuli nad připoutanost.
0: And the wall will, this bell will say there is no 13 months.
1: A ten zvon nás upozorňuje na to, že nemáme 13 měsíců.
0: But it is, there are 13 months.
1: Ale ve skutečnosti je 13 měsíců.
0: Every third year.
1: Každý třetí rok.
0: One month is going more.
1: Máme o měsíc víc.
0: How?
1: Jak to?
0: Because month is counted with the moon.
1: Protože měsíce se počítají podle měsíce, jako planety.
0: Every third year.
1: A každý třetí rok.
0: There's a 13 full moons.
1: Je 13 úplňků.
0: So that is already counted a extra month.
1: Takže vlastně máme takový měsíc navíc.
0: Yes or no?
1: Je to tak nebo není?
0: So in the Jyotish.
1: Takže v Jyotishi.
0: Jyotish can tell us in 2000 years there will be the dark moon.
1: Jyotish nám může říct, kdy bude temný měsíc v období 2000 let.
0: That is a mathematic.
1: A to je matematika.
0: And that is true. It will come.
1: A je to pravda, opravdu to tak bude.
0: They will say what time and how long
1: oni
0: will last.
1: Předpoví, kdy třeba bude zatmění měsíce, jak dlouho bude trvat.
0: Yes, somebody is telling me.
1: Někdo mi to
0: říká. Okay. So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: Yoga.
1: Yoga.
0: When we come to yoga.
1: Když přijdeme k józe.
0: Then we should not only jump like a monkey here and there.
1: Tak bychom neměli poskakovat jenom jako nějaká opice.
0: Come to the real yoga.
1: Ale přijít k té pravé
0: yoga. But asanas and pranayams.
1: Asány a pranayama.
0: It have great meanings.
1: Mají veliký význam.
0: Evening we will have again lecture on this.
1: A večer budeme pokračovat.
0: Little bit I will continue.
1: V přednášce na toto téma.

0: Pranam Gurudev, Hari Om, dear friends, dear brothers and sisters.
1: Pranam Gurudevo, Hari Om, milí přátelé, bratři a sestry.
0: Dear friends and brothers and sisters who are observing us on the webcast.
1: Milí bratři a sestry, kteří nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: We have all of us have a really great blessing to be here in the Strilky ashram.
1: My všichni máme veliké požehnání, že jsme tady ve stříleckém ashramu.
0: Because ashram is really our home and ashram means to do something good for yourself and also for others.
1: Protože ashram je náš skutečný domov a ashram znamená prostor, ve kterém děláme něco užitečného, dobrého pro sebe i pro ostatní.
0: And when we have a few days of holidays,
1: máme několik dní dovolené.
0: It's good to do something really good for our body, mind and soul.
1: A při té příležitosti je dobré prospět vlastnímu tělu, mysli i duši.
0: This weekend, which is starting this evening, is dedicated for yoga teacher.
1: Tento víkend, který začíná dnešním večerem, je věnovaný cvičitelům jógy.
0: And this week program, yes, 7 days program.
1: Je to celotýdenní program, 7 dní.
0: And how you see, this hall is not big enough for all of us, and still is not all of yoga teacher and assistants here.
1: A jak vidíte, tak to hala je stěží tak veliká, abychom se do ní všichni vešli, a to tu nejsou zdaleka všichni cvičitelé a asistenti.
0: But it's very nice to see, because our family of yoga in daily life is so big and also connected to each other. We are really like a family in family house.
1: A tak je hezké vidět, jak jsme všichni tady společně a propojení, jsme jako jedna rodina v jednom velikém rodinném domě.
0: And that is the also very important thing, that it's so many people in the small hall, but everybody is happy.
1: A i když je ten prostor vlastně pro nás malý, tak je důležité, abychom v něm všichni byli šťastní.
0: Also to be with the Swamiji, to be on the satsang is something what is really, they don't have a price.
1: Sorry.
0: That is without price, that is so so big value, yes.
1: A také být v přítomnosti Svamijiho pro nás má nesmírnou cenu.
0: And to be here, all yoga teachers in one place is also really luck for everybody of us, because we can have a great opportunity to learn from Swamiji and also learn things from each and other.
1: A být tady společně jako cvičitelé je pro nás nesmírně cenné, jednak protože se můžeme učit od Swamijiho a zároveň se můžeme učit jeden od druhého.
0: Also sharing experience.
1: Také je to o sdílení zkušeností.
0: It's also very important for our inner development. Development.
1: A to sdílení zkušeností je důležité pro náš vnitřní rozvoj.
0: And this one week we will have a really nice program with the Swamiji.
1: Během tohoto týdne budeme mít velmi hezký program se Swamiji.
0: And on this program we will not just learn, but we will how Swamiji said updating and upgrading our software.
1: A nejenom, že se tady budeme učit, ale jak Swamiji říkal, tak si budeme upgradeovat náš vnitřní software.
0: Why I said this, that we will update and upgrade our software?
1: A proč Swamiji říkal, že si budeme takto aktualizovat náš vnitřní software?
0: Because to said on such a way means that Swamiji all the time have two very important principles, Kal and Desh.
1: Jde o to, že Svamiji často zmiňuje dva velmi důležité principy, je to Kal a Desh.
0: And we have ancient system of yoga in daily life.
1: A my máme starověký systém jógy v denním životě.
0: But also we have that experience and knowledge what is important for nowadays.
1: Ale také máme určité zkušenosti s tím, co je potřeba právě v současnosti dnes.
0: Always I joke when I start practicing yoga.
1: Když začínám s učením jógy, tak vždycky mám takový vtip.
0: When I start with Sarvahita asanas.
1: Když začínám se Sarvahita asanami.
0: And you know one or few exercise with the palms.
1: A když přijde na řadu to procvičování rukou.
0: If you in that time said that is very good for those people who work with the mouse.
1: Tak se říká, že to je velmi užitečné cvičení pro ty, kdo pracují s myší.
0: Before 40, 30 years ago, people will think you are working in some laboratory or why you are working with the mouse.
1: A kdybych to, že je to užitečné pro ty, kdo pracují s myší, řekl před 30-40 lety, tak by si lidé mysleli, že mluvím o nějaké laboratoři nebo laboratorních myších.
0: Only in 30 years many things is changed in our life.
1: Jenom za 30 let se v našem životě hodně změnilo.
0: You know, we start with a big tape recorder and now we don't have even tape.
1: Kdysi jsme začínali všechno nahrávat na kotoučové magnetofony a dnes nic takového není.
0: And Swamiji all the time have that inspiration to us to go with the time.
1: A Swamiji je pro nás stálou inspirací pro to, abychom šli s dobou.
0: Not stay on the one place, but always move and try to not only development, but go with the time.
1: A abychom nezůstávali na jednom místě a nejenom se rozvíjeli, ale šli zároveň s dobou.
0: But what is very important, yoga in daily life is not losing the quality of the ancient time.
1: Ale co je přitom důležité, že yoga v denním životě nestrácí kvality toho starodávného systému.
0: But that quality is going with the time.
1: Ale ta starodávná kvalita se zároveň udržuje nadčasovost.
0: And that is the greatness of system yoga in daily life, but system of yoga in daily life without our parampara and without Swamiji is nothing.
1: A v tom je velikost systému jógy v denním životě, ale ten samotný systém bez naší parampara a bez Swamijiho byl nic.
0: And we in ashram, there is really a life parampara.

0: A být v ašramu, kde je živoucí ta linie Parampara.
1: And be with Gurudev.
0: A být v přítomnosti Gurudeva.
1: Be with the author of the system.
0: Být s autorem systému.
1: It's a great luck.
0: Je veliké štěstí.
1: And to learn from him and to have opportunity. Imagine, it is not so easy nowadays to learn yoga from the source.
0: A učit se přímo od něj. Dnes není snadné učit se jogu přímo od zdroje.
1: And we have such opportunity to learn yoga, to practice yoga with the source of the knowledge.
0: My tady máme tu příležitost učit se jogu přímo od zdroje.
1: And for my opinion, that is the great blessing for all of us.
0: A podle mého názoru je to veliké požehnání pro nás, pro všechny.
1: And have a program of 7 days. Such kind of program is really something.
0: A mít takový program po dobu 7 dní je skutečně něco unikátního.
1: And what is also very important, try not to lose the time.
0: A co je opravdu velmi důležité, snažte se nestrácet čas.
1: I'm tired, I'm hungry, I don't know what. We have 355 days.
0: Jsem unavený, mám hlad a jsem, já nevím jaký, na to máme všechny ty ostatní dny v roce.
1: But when we are on the seminar, when we are with Gurudev, be what all last week Swamiji said, Chaitan, aware, conscience.
0: Když jsme s Gurudevem po dobu semináře, tak bychom měli být takový, jak Swamiji o tom mluvil během minulého týdne, to znamená Chaitan, být bdělý, vědomý.
1: And we know one story that we have many people who is going to the bank of the river to take water.
0: A znáte ten příběh o tom, jak spoustu lidí chodí k řece, aby si nabralo vodu?
1: How much water you will take from a river is depending of your pot.
0: A kolik,
1: capacity of the pot.
0: Kolik vody si z té řeky naberou, to záleží na tom, jak velikou mají nádobu.
1: Or that if is that pot have a hole.
0: Taky na tom, jestli náhodou ta nádoba není děravá.
1: And when we are not aware, when we are not chaitan, we have a lot of hole.
0: A když nejsme bdělí, když nejsme chaitan, tak to znamená, že ta nádoba naše má spoustu děr.
1: And it is not depending of Swamiji how we will take and how much water we will take, but it's depending of our capacity.
0: Nezáleží to na Swamijim, kolik si vezmeme, kolik si z toho uchováme, ale záleží to na naší vlastní kapacitě.
1: Also to have bigger capacity to get this water, divine nectar, is depending of our sadhana during the whole year.
0: Nakolik veliká je ta naše kapacita uchovat si toto požehnání, tu vodu, záleží na tom, jak jsme se věnovali sádhaně, cvičení během roku.
1: And I know that we are all big pot.
0: A vím, že my všichni jsme veliké nádoby.
1: And Swamiji is so big a river that we are not afraid that we have no take enough nectar.
0: A Swamiji je tak velikou řekou, že se nemusíme bát toho, že by nektar došel.
1: And I'm so happy that this seminar started just now.
0: A tak jsem velmi šťastný, že takový seminář právě teď začíná.
1: Thank you. Sridipnam Bhagavan ki jai.

0: श्री दीप नारायण भगवान। हम सब दास प्रभु शरण परायणम, वी आर ऑल योर सर्वेंट एंड वी आर अंडर योर शेल्टर।
1: My všichni jsme tvými služebníky a jsme pod tvou ochranou.
0: We are all bhaktas.
1: Všichni jsme bhaktové.
0: And we dedicate our devotion to you.
1: A odevzdáváme ti svou oddanost.
0: O Mahaprabhudeep.
1: O Mahaprabhudeep.
0: Good evening and welcome all of you.
1: Dobrý večer, vítejte všichni.
0: All dear ones, happy to see you.
1: Všichni milí, rád vás vidím.
0: You had a long journey.
1: Máte za sebou dlouhou cestu.
0: But finally you are here.
1: Ale nakonec jste tady.
0: You were looking forward.
1: Těšili jste se na to?
0: And I was longing forward.
1: A já jsem potom
0: This is different.
1: Toužil, to je
0: someone
1: rozdíl.
0: Was looking forward.
1: Někdo se na to těšil.
0: But someone was longing for it.
1: Ale někdo potom toužil.
0: That is the relation of the master disciple.
1: To je vztah mezi učitelem a žákem.
0: So long journey, you are tired, relax.
1: A máte tedy dlouhou cestu za sebou, můžete se uvolnit.
0: It is said, what you have, give it.
1: Říká se, dej to, co máš.
0: Otherwise, it will get lost.
1: Protože jinak o to přijdeš.
0: It means whatever knowledge you have.
1: Jakékoliv poznání máte.
0: Talents.
1: Nebo nadání.
0: Techniques.
1: Nebo techniku.
0: Etc.
1: A tak podobně.
0: You shall give further.
1: Tak byste měli dávat dál.
0: Otherwise it get lost.
1: Jinak se to ztratí.
0: This technique after your death is lost.
1: Ta technika se po vaší smrti ztratí.
0: Therefore in the system,
1: proto v systému,
0: it's very important master and disciple teaching.
1: Je velmi důležité učení mezi mistrem a žákem.
0: It is a chain work.
1: Je to taková řetězová práce.
0: It's a continuity.
1: Je to kontinuita.
0: The father,
1: otec,
0: the son,
1: syn,
0: the grandson,
1: vnuk,
0: grandson,
1: pravnuk.
0: So this is how the dynasty is continuing.
1: Tak pokračuje celý rod.
0: So master to disciple to disciple to disciple.
1: A tak z mistra na žáka, na dalšího žáka, dalšího žáka.
0: But that becomes master who mastery the teachings and instructions was given by master.
1: A ten, kdo zvládne učení od svého mistra, se sám stává mistrem.
0: The aim of the master is to make the disciple more than himself.
1: Cílem mistra je udělat z žáka víc, než je on sám, než je sám ten mistr.
0: To make the best master.
1: Udělat z něj toho nejlepšího mistra.
0: There's one stone called Paras.
1: Je jeden kámen, říká se mu Paras.
0: And when you touch this Paras stone to some iron or iron metal touch to the Paras stone.
1: A když se Paras dotkne nějakého kovu, nebo když se kov dotkne toho kamene Paras,
0: that iron becomes gold.
1: Tak se z toho železa stane zlato.
0: This is a speciality of the stone Paras.
1: To je specialita toho kamene Paras.
0: That Paras turns stone into or the iron into the gold.
1: Paras mění železo ve zlato.
0: And the master doesn't turn disciple into the gold or diamond.
1: A mistr neproměňuje žáka ani v diamant ani ve zlato.
0: But he makes the master.
1: Ale dělá z něj mistra.
0: Master makes the master.
1: Mistr dělá mistra.
0: Paras cannot make the Paras.
1: Paras nemůže udělat Paras.
0: Only can make gold out of iron.
1: Jenom dokáže z železa dělat zlato.
0: So this is the difference.
1: V tom je rozdíl.
0: Similarly, all of us here have some good qualities.
1: Tak podobně všichni, co tu jsme, tak máme nějaké dobré vlastnosti.
0: Also many bad qualities.
1: A také mnoho špatných vlastností.
0: That you need not to give further.
1: A ty předávat nemusíte.
0: That let it get lost.
1: Ty se klidně můžou ztratit.
0: But the good quality.
1: Ale ty dobré vlastnosti.
0: Some talents.
1: Určité nadání.
0: Good ideas.
1: Dobré myšlenky.
0: Give further.
1: Nápady předávejte dál.
0: It will modify.
1: Budou se modifikovat.
0: And bring to the perfection.
1: A dovedou k dokonalosti.
0: This is called Shruti Smriti.
1: Říká se k tomu Shruti a Smriti.
0: Shruti is that what is taught.
1: Shruti je
0: by master.
1: To, co mistr učí.
0: The Shruti, Shrota and Shrotriya. These are three.
1: Je Shruti, Shrota a Shrotriya.
0: So Shruti is that authentic literatures, authentic scriptures.
1: Shruti jsou tedy ty autentická původní písma.
0: These are Vedas, Upanishads.
1: Jako Vedy, Upanishady.
0: This was spoken by great saints, the great seers.
1: To, co říkali velcí svědci a mudrci.
0: So this is a Shruti.
1: Čili to je Shruti.
0: And now, who understands the Shruti?
1: A ten, kdo chápe tyto Shruti,
0: who can give further?
1: Kdo je dokáže předávat?
0: That called the Shrotriya.
1: Tak tomu se říká Shrotriya.
0: Who can speak, who can explain us?
1: Kdo o nich dokáže mluvit a dokáže nám je vysvětlit?
0: Holy book is written.
1: Svatá kniha je sepsána.
0: But you need someone who explains.
1: Ale je k ní potřeba někoho, kdo vám ji vysvětlí.
0: Technique is there.
1: Existuje technika.
0: Instrument is there.
1: Existuje nástroj.
0: Injections are there.
1: Injekce jsou připravené.
0: Operation theater is there.
1: Operační sál.
0: Everything is very clear.
1: Všechno je jasné.
0: But you didn't get learning from your professor or from the surgeon how to operate.
1: Ale chirurg vás nenaučí operovat.
0: Everything is there. Try to operate your father's brain.
1: Máte všechno k dispozici a zkuste si operovat tatínkovi mozek.
0: I'm sure you can open it.
1: Jsem si jistý, že se vám podaří ho otevřít.
0: But how will you close again?
1: Jenže jak ho zase zavřít?
0: It's written in the book how to do.
1: A přitom se to píše v knihách, jak na to.
0: Instruments are there.
1: Máte veškeré nástroje.
0: Theater is there.
1: Máte operační.
0: Anesthesia is there.
1: Sál, anestezie.

0: But didn't learn.
1: Ale nenaučili jste se to.
0: So sastras, the sruti, it is there.
1: Čili šástra, šástry a šruty máte.
0: You can read.
1: Můžete si je číst.
0: You can understand.
1: A můžete je pochopit.
0: You can explain.
1: Můžete je vysvětlit.
0: But you did not make perfection.
1: Ale ještě jste v nich nedosáhli dokonalosti.
0: That's why someone said.
1: Proto někdo řekl.
0: Tons of theory, nothing compared to the gram of practice.
1: Tuny teorie nevyváží gram praxe.
0: And the practice you have to get from the Shrotriya.
1: A tu praxi získáte od Shrotriya.
0: So it said, Brahmanista Shrotriya, Parivrajakacharya, Paramahansa, Chatgurudev. This is title.
1: Říká se toto, je to celý titul.
0: Brahmanista.
1: Brahmanista.
0: Sadguru is that one who is the Brahmanista. It means knower of the Brahman, who have realized the Brahman.
1: Sataguru je Brahmanista, to znamená ten, který uskutečnil Brahman, který realizoval Brahman.
0: Brahmanista Shrotriya, that one can speak about Brahman.
1: Brahmanista Shrotriya, tedy ten, který může mluvit o Brahman.
0: So he speaks about the Shruti.
1: Který může mluvit o Shruti.
0: The Shrotriya, the master.
1: Shrotriya neboli mistr.
0: And Shrota is the disciple.
1: A pak to třetí Shrota, to je žák.
0: So you are here all as a Shrota.
1: Čili vy všichni jste tu jako Shrota.
0: I am Shrotriya.
1: A já jsem Shrotriya.
0: And giving you from first hand.
1: A z první ruky vám předávám.
0: The sastras, the smritis, the puranas, upanishada.
1: Šástry, smrt, Shruti, Purány.
0: So this is the perfect way of learning.
1: Čili je to dokonalý způsob, jak se něco naučit.
0: Otherwise, you know, I read also in the book and same thing. There's no problem. It's no different.
1: Můžete říct, no, ale to samé se dočtu v knížkách. V tom není žádný rozdíl.
0: To read a holy book.
1: Přečíst si svatou knihu.
0: And listen reading from the holy person.
1: A poslouchat světce, to jsou dvě věci.
0: So, without Shrota and Shrotriya, it doesn't go further.
1: Bez Shrota a Shrotriya, ten řetěz nepokračuje dál.
0: So there should be giver and receiver.
1: Čili měl by existovat někdo, kdo dává a někdo, kdo přijímá.
0: Otherwise everything is lost in this space.
1: Protože jinak se to všechno ztratí.
0: So we have here almost all you are the instructor, the diploma holder of yoga and the life teacher.
1: Vy všichni skoro jste cvičitelé jógy a máte na to svůj diplom.
0: And you have many disciples.
1: A sami máte mnoho a mnoho žáků.
0: And your disciples have also other disciples.
1: A možná vaši žáci mají už další žáky.
0: This is the chain work.
1: To je ten řetězec.
0: So how the yoga and the life is spread around the world.
1: Jak se yoga v denním životě šíří po celém světě.
0: If it is a real quality.
1: Jestli má v sobě skutečnou kvalitu,
0: is a long lasting.
1: Tak vydrží dlouho.
0: And if it's not good quality,
1: a pokud není kvalitní,
0: then call use and throw.
1: Tak je to jen něco na jedno použití.
0: So sometimes you practice this technique and then you are going to some other techniques and then you are going to some other one. At end you are nowhere.
1: Pak můžete to dělat tak, že se zacvičíte tuhle techniku a pak přijdete k další technice a pak se zacvičíte něco úplně jiného a na konci nebudete nikde.
0: So this what we have here.
1: To, co máme tady.
0: And you have also a lot of knowledge.
1: Vy sami máte spoustu poznání.
0: And this we should give further.
1: Znalostí, které byste měli předávat dál.
0: So it's called upgrading.
1: Čili je to taková aktualizace.
0: There's hardware.
1: Existuje hardware.
0: There's a software.
1: A software.
0: And there's a spiritual wear.
1: A pak duchovní wear. Nejde to přeložit.
0: So we are getting upgrading spiritual.

0: Čili
1: aktualizujeme si ten duchovní ver.
0: That is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So, welcome you all.
1: A tak vás všechny vítám.
0: And we have beautiful program.
1: Máme krásný program.
0: It will be announced very soon.
1: Velmi brzo bude oznámen.
0: We have divided six groups.
1: Rozdělili jsme vás do šesti skupin.
0: And each six groups have different subject.
1: A každá z těch šesti skupin bude mít jiné téma.
0: And every day group will change.
1: A každý den se ty skupiny budou měnit.
0: So maybe here you learn about asanas.
1: Řekněme, že třeba tady se budete učit něco o asanách.
0: The sarvitasana, step first and second and third and fourth.
1: O sarvahita asanách z prvního dílu, druhý díl, třetí, čtvrtý.
0: In other is instruction of the nadis and chakras.
1: Na jiném místě budou probíhat instrukce, které se týkají nádí a čaké.
0: In other is the physical aspect of yoga and that, like benefits and like physiotherapy. Anatomy.
1: Na dalším místě bude probíhat fyzické účinky jógy, anatomie a jak je jóga prospěšná.
0: And you will have in each group 3 to 4 teachers.
1: A v každé skupině budou 3 až 4 učitelé.
0: You have to be on time.
1: Je třeba, abyste chodili včas.
0: You should take something to write down.
1: Měli byste si vzít něco na psaní.
0: Morning will be instructions.
1: Ráno budou instrukce.
0: Afternoon will be questions.
1: Odpoledne budou otázky.
0: Not your questions.
1: A ne vaše otázky.
0: The teacher's questions.
1: Ale učitelé se budou ptát.
0: What morning was.
1: Jaké to bylo ráno.
0: So this is a first sadhana camp, the seminar.
1: Čili je to takový první sadhanový seminář.
0: It will be certain seminars repeated different places.
1: A ten seminář se bude opakovat na různých místech.
0: That's called upgrading, renewing. Renewing.
1: Je to taková jaksi obnova.
0: And checking your memories and your talents.
1: Abyste si znovu ověřili svůj paměť a svůj talent.
0: And where we make mistake, where we don't miss.
1: A když uděláte nějakou chybu, nevadí.
0: So I'm looking forward for you.
1: A tak se na vás těším.
0: To have such a beautiful first time seminar.
1: Že budeme mít takový krásný seminář poprvé.
0: So enjoy.
1: Užijte si to.
0: This wisdom.
1: Užijte si ten systém.
0: Yes, there are some assistant teachers.
1: Jsou tady také asistenti.
0: We welcome them.
1: Vítáme je.
0: Because they are our future.
1: Protože oni jsou naše budoucnost.
0: And they are some just for general practice.
1: A pak jsou tu i takoví, kteří přišli jen tak si zacvičit.
0: And they are our experimental.
1: A ti budou našimi experimentálními
0: subject.
1: Experimentálními předměty.
0: So we will choose them and let them practice.
1: Tak si je vybereme a necháme je cvičit.
0: So nice.
1: Hezky.
0: So model, experimental models.
1: Budou to takové modelové příklady pro nás.
0: Persukunskaninkin. That's good. So welcome you and tomorrow will be nice program that will be announced afterwards.
1: Vítám, od zítřka bude probíhat ten program, který vyhlásíme později.
0: So remember.
1: Takže si zapamatujte.
0: From the Vedas.
1: Z Véd.
0: And Shrutis.
1: Ze Shruti.
0: Upanishadas.
1: Z Upanishad.
0: And Puranas.
1: A z Purán.
0: So from the Shruti.
1: Čili z těch všech písem.
0: What was spoken.
1: Z toho, co se říkalo.
0: Comes the Shrotriya, who can speak and explain.
1: Z toho vychází Shrotriya, který o tom všem může mluvit a může vám to vysvětlit.
0: And we are the Shrota listeners.
1: A my jsme Shrota, ti, kteří poslouchají.
0: And then they will teach further called Smriti.
1: A pak budou učit dál, tomu se říká smrti.
0: Shruti and Shrotriya, Shrota and Smriti.
1: Čili tyto čtyři.
0: That's very good systematically.
1: Je to velmi systematické.
0: Shruti.
1: Shruti.
0: Shrotriya.
1: Shrotriya.
0: Shrota.
1: Shrota.
0: Smrti memory.
1: A smrti je to, co máte v paměti.
0: So, it depends if you give a first-hand information or not.
1: Záleží na tom, jestli ty informace jsou z první ruky nebo ne.
0: It means if you have memory exactly, that's called smrti.
1: Když si to vaše paměť zaznamená přesně, tak je to smrti.
0: Then you can give pure knowledge further.
1: A pak můžete předávat dál čisté poznání nebo čisté vědění.
0: If you don't have that smrti,
1: ale když toto smrti nemáte,
0: you can't speak, you can't give.
1: Tak to pak nemůžete o tom mluvit dál a předávat.
0: And there the river dries.
1: Pak ta řeka vyschne.
0: It doesn't flow further to the ocean.
1: Neteče dál, nevlévá se do oceánu.
0: So these words you should remember.
1: Tato slova byste si měli zapamatovat.
0: And read.
1: A číst.
0: Yeah. Shruti.
1: Čili Shruti.
0: Shrotriya.
1: Shrotriya.
0: Shrota.
1: Shrota.
0: And smrti.
1: A smrti.
0: Through this, what you have, you can give.
1: A když takto to získáte, to co takto získáte, to můžete dávat dál.
0: And if you don't have this, even you have, you can't give.
1: A když to nemáte, tak i když si myslíte, že máte, tak stejně to nejde dát dál.
0: So it is a science of yoga and life.
1: Čili je to věda jogy v denním životě.
0: Designed for well-being of the human.
1: Která byla vyvinuta pro dobro lidstva.
0: Physical, mental, social and spiritual health.
1: Tělesné, sociální, mentální, duchovní.
0: In order to be the good protector.
1: Proto abychom byli dobrými ochránci.
0: To protect the environment, protect the wildlife.
1: Chránili životní prostředí, chránili život na zemi.
0: Protect the lakes, ponds, rivers.
1: Chránili řeky, jezera, oceány.
0: And protect the humans.
1: A chránili lidstvo.
0: Protection is in protection.
1: Ochrana v ochraně.
0: If you protect, you will be protected.
1: Když vy budete ochraňovat, budete ochráněni.
0: So if you drive carefully,
1: když řídíte pozorně,
0: you protect others, but also you protect yourself.
1: Chráníte tím ostatní, ale chráníte tím i sami sebe.
0: If you don't believe,
1: ať tomu nevěříte,
0: then try to crash in someone.
1: Tak jestli tomu nevěříte, tak zkuste do někoho nabourat. 150
0: km speed on the highway.
1: V rychlosti 100 km za hodinu.
0: Because you want to harm that one.
1: Jen protože někomu chcete uškodit.
0: So first you will be harmed.
1: První, komu uškodíte, budete vy sami.
0: And if you protect,
1: ale když se budete chránit,
0: you protect yourself.
1: Když budete chránit druhé,
0: so
1: ochráníte i sami sebe.
0: Is in protection.
1: Čili je to ochrana v ochraně.
0: So we will have beautiful time.
1: Budeme mít krásný čas.
0: And when the weather is good, we will be on the meadow.
1: Když bude hezky, budeme na louce.
0: And we will have twice a day opportunity to be all together.
1: A dvakrát denně budeme mít příležitost být všichni pohromadě.
0: And therefore we can say.
1: A proto můžeme říct
0: proudly.
1: Hrdě.

0: spojí, je to v jednotě.
1: So Om Namo Sri Prabhu Deep Narayanam. Narayan is so Vishnu Bhagavan.
0: Vishnu Bhagavan.
1: Om Namo Sri Prabhu Deep Narayanam. Narayan is Bhagavan. Great.
0: Narayan je Bhagavan, velký.
1: So there's many people name is we are giving Narayan.
0: A tak mnohým lidem dáváme jméno Narayan.
1: In the Jyotish, they are telling when one is born, which time.
0: V Jyotiši se říká, kdy přesně je člověk narozený, v jakém čase.
1: And when one is born.
0: A když se člověk child, narodí.
1: Means that in that minute that this child touched the earth.
0: To je ta minuta, kdy se to dítě dotklo země.
1: Means our hands.
0: To znamená našich rukou.
1: Our body is also earth.
0: Naše tělo je také země.
1: So that time is that constellation when one open his eyes and body on the earth.
0: V ten čas je ta konstelace, když otevře oči a dotkne se země, zrodí se na zemi.
1: And there in which time constellation.
0: A v jaké té konstelaci, v jakém tom čase?
1: The Chandra. And Surya.
0: A Surya.
1: They are very important.
0: Slunce a měsíc jsou velmi důležité.
1: But there are all 9 different where we are all the constellation.
0: A je 9 různých konstelací.
1: When is born?
0: Kdy se narodíme?
1: In iron. Iron, you know about iron?
0: Železo.
1: It's a very strong one.
0: Je velice, velice silné.
1: Then silver.
0: Potom stříbro.
1: It's also very good.
0: To je také velmi dobré.
1: Gold is not good.
0: Zlato to není ideální.
1: So on what day, which time constellation is birth.
0: Takže v jaký den, v jakém čase je ta konstelace toho narození?
1: Then according to that should be the name of the person.
0: Tak podle toho by mělo být jméno toho člověka.
1: And there are 3, 5, 2, there are different constellations.
0: A jsou různé konstelace, 2, 3, 5.
1: So there is a given one letter.
0: Tak tam je jedno to písmeno.
1: For example, A or B.
0: A nebo B.
1: Or something like this.
0: Nebo nějaké podobné.
1: So the first letter.
0: Tak to první písmeno.
1: Name should go.
0: Tak na to by mělo začínat to jméno.
1: So some here is for a here is sitting some what is your name?
0: Sangam.
1: Sangam is a Indian name.
0: Tak Sangam je indické jméno.
1: Yeah. So many other your names. It's okay. Every number is a good name. Every name.
0: Každé jméno je dobré.
1: But which first letter should be that?
0: A jaké by mělo být to první písmo?
1: Then you can be a Czech or the Slovakians or Croatians or the this or that or yeah.
0: A může být české, slovenské, chorvatské.
1: Doesn't matter any, but first letter.
0: To je jedno v jakém jazyce, ale to první písmo.
1: With that never or the constellation is that one first name.
0: Ta konstelace letter. Dává

0: to první písmeno toho jména.
1: And then you can be any.
0: A pak můžete být cokoliv.
1: Then you will be all the times coming on that way how you are. Tak, good will be, this will be, that, that.
0: Tak pak bude všechno dobré a budete pokračovat tím správným směrem.
1: Hanička?
0: Třeba Anička?
1: Vandulský? So Andulský, what was an?
0: A třeba Andulka, an, když tam má to an.
1: So, Henučka, papičky, kakučky, papučky. So, all numbers, first letter.
0: Tak to první písmeno.
1: When you are born.
0: Když se narodíte.
1: Then you should go to the constellations which, and that is mostly this Surya.
0: Tak byste se měli podívat na tu konstelaci, která je.
1: And moon.
0: Většinou je to podle slunce a podle měsíce.
1: Or who was other constellation.
0: Nebo nějakou jinou konstelaci.
1: Then you give the name. Any words you can take.
0: A podle toho dáte to jméno.
1: But first letter which must be.
0: Jakékoliv jméno, ale podle toho prvního písmene.
1: B, T, K, OK, any.
0: Jakékoliv písmeno.
1: So be se kakagadam, chachajajanam. We were singing, we learned Hindi lectures.
0: Tak uděláme si přednášku o Hindi.
1: In here in Czechoslovakia.
0: Tady Československu.
1: Yeah, and nearby this, there is other name of that, otherwise Dovalska. Yeah? Dovalska, Dovalka? Now what is that? Anyhow? So, in that name, what time? That is, it can be night.
0: To jméno.
1: Child was born midnight.
0: V jaký čas, ať se třeba dítě narodí o půlnoci?
1: Before, after.
0: Před nebo po.
1: But that is the constellation that you should know.
0: Ale je to ta konstelace, kterou bychom měli znát.
1: And then you make a name also this.
0: A pak se podle toho udělá to jméno.
1: And then you should find out that this person whom I will, which kind of boy for my, as my husband or my wife, the girl, which name, which constellation.
0: A podle toho by se měla zjistit i ta konstelace toho manžela nebo té manželky.
1: Don't think of the face.
0: Nemyslete na tvář, na podobu.
1: And beautiful. And now we are here. What is beautiful?
0: A teď to máme všichni takhle, tak co je na tom krásného?
1: Yes. And some are from up. You know, they are going till here.
0: A někteří to mají až takto?
1: Like this. Yeah. So the whole face. So, not only this, of course, beautiful everywhere you do.
0: Takže nejenom toto.
1: What is a beauty?
0: Ale co je krása?
1: Beauty means be, the two, beauty husband and wife.
0: Znamená dvě, manžel a manželka.
1: Yeah, be, two je na beauty.
0: Slovní hříčka, be to beauty.
1: Yeah, so be, they are both husband and wife.
0: Tak jsou oba manžel i manželka.
1: And we tea. Okay, make a tea, coffee. We drink the coffee, tea.
0: Ještě čaj si daj.
1: So, it is from itself, from our heart.
0: Je to zevnitř z našeho srdce.
1: From our eyes.
0: Z našich očí.
1: From our brain.
0: Z našeho mozku.
1: Then we don't see that this is beautiful or not.
0: Tak odtud vidíme, jestli to krásné nebo ne.
1: Immediately coming there together.
0: A tam se to potom všechno

0: A oni nezemřou.
1: In back here and then it, yeah. So go to your mother, go inside.
0: Tak se vrať. Porodila si mě jiným způsobem, musím zpátky.
1: So naturally.
0: Přirozeně.
1: I don't say that it should come with the legs, okay?
0: Neříkám, že by mělo miminko jít nohama napřed.
1: But it can be.
0: Ale může to tak být.
1: Also the cows.
0: Nebo taky u krav.
1: Horse.
0: U konňů.
1: Buffaloes.
0: U buvolů.
1: All four legs animals.
0: U těch čtyřnohých zvířat.
1: All who's born as it is. Others are the with and eggs.
0: Někteří se rodí z vejce.
1: They come as a egg.
0: A výjdou jako vajíčko.
1: And etc.
0: A tak dále.
1: So this is light that those who are born like this.
0: A tak ti, kteří se takto narodí.
1: This is that one coming to the home the people, the manav, manushya, and all other animals also who gave the babies, they are like similars.
0: A tak manushya a ty zvířata, která jsou čtyřnohá, taky to tak mají.
1: So, but we have to have a good the who knows how to talk about the constellations when and what.
0: A tak bychom měli mít nějakého dobrého člověka, který zná ty konstelace a ví co a jak.
1: In my life, let's say my caste life.
0: Řekněme, že v mém životě.
1: So we are all as a Brahmin.
0: V té mé rodině jsme všichni jako Brahmíni.
1: And so Gargacharya, great Gargacharya.
0: Gargacharya.
1: And Shiva and Parvati marries from Gargacharya.
0: A tak Shiva a Parvati se vzali, jakože oddali Gargacharya.
1: Also Krishnas.
0: A také Krishna.
1: And these Gargacharyas. So I am from this like a Gargacharyas.
0: Tak já jako pocházím z těch Gargacharyas.
1: You also have. You all have. But you have lost now.
0: Vy to také tak máte.
1: Otherwise your parents was who all was in this line.
0: Jinak vaši rodiče by byli přesně takhle v tom životě.
1: But now we have made everything very good. What we call cooking everything inside. Recipe.
0: Tak je to takové pomíchané
1: rizu. Recipe is in London. So we are all risibisi.
0: Tak my jsme takové risotto všichni.
1: But you born in good constellation.
0: Ale narodili jsme se v dobré konstelaci.
1: Because one have to come out.
0: Protože člověk se musí narodit.
1: So there are now in Kali Yuga is everything many changed many things.
0: A teď v Kali Yuze se změnilo mnoho věcí.
1: So that name I'm talking.
0: A teď mluvím o tom jméně.
1: Any name your parents can give you.
0: Rodiče vám můžou dát jakékoliv jméno.
1: But first, second, in that second when you came out.
0: Ale v té sekundě, kdy jste se narodili.
1: Then that side in that constellation, what was the letter?
0: Tak v té konstelaci, jaké bylo to první písmeno?
1: And there are 2, 3, 4.
0: Jsou takové 2, 3, 4.
1: And from that you can take the name.
0: A od toho potom si můžete vybrat to jméno.
1: My name.
0: Moje jméno.
1: When I was born.
0: Když jsem se narodil.
1: My father was very great in astrology.
0: Můj otec byl velmi velký v astrologii.
1: So he gave me the name with my name.
0: Tak mi dal to jméno. The
1: late, no.
0: Podle toho písmene.
1: And that same thing Holy Guruji gave me my name.
0: A to stejné mi dal potom Holy Guruji jako jméno.
1: Because Holy Guruji was very good with the astrology, very great.
0: Holy Guruji byl taky velice dobrý v astrologii.
1: So my first

0: letter, what is my letter?
1: Moje první písmeno je?
0: Eh? I don't know.
1: Už nevím.
0: Everybody is jack. What is jack?
1: Všichni takhle povídáte a nevím.
0: No. It's not a jack. It's not tell name.
1: Řekněte to jméno.
0: So what is that?
1: Jaké je to písmeno?
0: Ma.
1: Ma.
0: How beautiful. Ma. Mommy. Mother. Yes. That's why I am, my mother likes me very much.
1: Proto mě maminka má tak ráda.
0: So, ma, there are many, many names.
1: Je mnoho jmen.
0: You can have many, many names, but it is M.
1: Je mnoho jmen začínajících na M.
0: So ask your mother.
1: Tak se zeptejte své.
0: What time was born?
1: V jaký čas jste se narodili?
0: Yeah, at least within half hour. That is a constellation. Can you tell that?
1: Aspoň v rámci té půl hodiny, to tam se potom mění ta konstelace.
0: And then bring this name.
1: A potom to jméno.
0: Year, time.
1: Rok, čas.
0: And day, name. What was the name? The day, which day?
1: Který den to bylo?
0: Then we can give you again.
1: Tak pak vám to můžeme říct.
0: And then you talk on this name. Which letter?
1: A tak budete vědět, jaké to písmeno potom k tomu patří.
0: You will be healthy.
1: Budete zdraví.
0: Many things will be good.
1: Spoustu věcí bude dobrých.
0: Everything is going on good way.
1: A všechno půjde tím dobrým směrem.
0: So this is that science.
1: A to je ta věda.
0: And it is the other science.
1: A pak ještě jiná věda.
0: So those science are good. But that science is the cosmic science.
1: Ale tahle věda je ta vesmírná kosmická
0: věda. That is
1: věda.
0: That all yogis, gurus,
1: všichni yogi,
0: brahmans, gurus, pandits, astrologers,
1: brahmini,
0: etc.
1: Panditi, astrologové a tak dál.
0: Many they are telling, but many people say, no, it's that is nothing.
1: Tak oni to jako říkají a někteří říkají, no, to je ničemu.
0: That's why all is problems everywhere.
1: Proto je všude tolik problémů.
0: So it is said, hum sab

0: हम सब ऑल वी टुगेदर हम सब
1: my všichni dohromady
0: sarana we are in your holy feet
1: jsme u tvých lotosových svatých nohou
0: we are your
1: jsme
0: om namo siri prabhu deep narayan hum sab das prabhu

0: It means that not only myself.
1: To znamená nejenom já sám, sama.
0: Not that I am great.
1: Ne, že já jsem ten velký.
0: Not that I have knowledge.
1: Že mám poznání.
0: I have everything.
1: Že mám všechno.
0: That is nothing.
1: A to nic neznamená.
0: But we are all, O God, we are all for you.
1: Ale my všichni.
0: We are all coming together.
1: Všichni jsme dohromady přicházíme.
0: Like what? From the ocean comes the water.
1: Jako z oceánu přichází voda.
0: Beautiful clouds.
1: Krásné mraky.
0: We see the, oh, high cloud, beautiful big clouds.
1: A vidíme krásné velké mraky.
0: And from that come the drops.
1: A odtud potom vychází kapičky.
0: All the drops comes.
1: A všechny ty kapky.
0: Where they come together.
1: Se spojí.
0: And they are going further where to go.
1: A pokračují dál.
0: So we are all like one drop.
1: Takže jsme každý jako ta jedna kapka.
0: But when we are all together.
1: Ale když jsme všichni společně dohromady.
0: Then we have very big river.
1: Tak máme velikánskou řeku.
0: Everything very great.
1: A všechno je velmi dobré.
0: So we are one by one.
1: Takže jsme jeden za jednoho.
0: But we cannot alone.
1: Ale nemůžeme být sami.
0: And that's why we are all together to do all good things.
1: A proto jsme všichni dohromady, abychom dělali dobré věci.
0: That's like this.
1: Je to takto.

0: Deep Land Bhagwan Ki. We are all learning. We have learned. We think we are great. We are a guru. We are disciples. We are all friends.
1: My se všichni učíme, jsme žák, mistr, všichni jsme přátelé.
0: And we are telling about this thing, Guruji, what is this? Guruji, what is this? Guruji, what can you tell? What it is? Then Guruji have to say something.
1: A když se ptáme, jakože Guruji, a co je takto, a co má být takto, tak Guruji pak musí něco říct.
0: Some Guruji tell you many things, some tells you less.
1: Některý guru vám řekne hodně věcí, některý méně.
0: But it is the Guruji and disciples, they will become one.
1: Ale guru a žák se vždycky spojí.
0: This only in the life something, my constellation and this constellations and that constellation.
1: Je to jenom v životě, ta nebo ona konstelace.
0: So be one with.
1: Takže buďte.
0: We help everybody.
1: Pomáhajte ostatním.
0: And we know from where my energy, my water, my everything in me and in you also.
1: A víme, odkud je ta energie, ta voda v nás, ve mně i ve vás.
0: Therefore, constellation.
1: Proto konstelace.
0: There is a very great people who are teaching.
1: Jsou velcí lidé, kteří toto vyučují.
0: In my family all they are doing the jyotish.
1: A všichni z mojí rodiny dělají jyotish.
0: I did not.
1: A já jsem ho nedělal.
0: And Holy Guruji said, you don't need.
1: A Holy Guruji říkal, ty to nepotřebuješ.
0: Okay. I said, Guruji, I did not lead or was listening or reading.
1: A já jsem říkal, Guruji, já jsem to nečetl.
0: I did not study.
1: Nestudoval jsem to.
0: Guruji said, I gave you already the teaching.
1: A já už jsem ti to poznání předal.
0: I said, when did you teach me, Guruji?
1: A já jsem říkal, a kdy jsi mě to naučil?
0: This is my stick.
1: Tady je moje hůl.
0: With once you have learning one university.
1: Tak jednou ses naučil celou univerzitu.
0: Guru.

0: how to go.
1: Takže někdo řekl, jak jít.
0: So many people we also have.
1: A spoustu lidí to taky tak máme.
0: I have no money.
1: A někdo přijde a říká, já nemám.
0: And I'm getting always.
1: A já vždycky říkám.
0: And it's going. Now I will go away. But I cannot other work.
1: Teď půjdu pryč.
0: Other was also not good.
1: Taky to není dobré.
0: Many people they said I cannot work.
1: A spoustu lidí říká, že nemohou
0: I get something.
1: Pracovat, něco dostanu.
0: But they don't. There are many.
1: Ale je jich takto mnoho.
0: So come to that one person.
1: Běžte za tím jedním člověkem.
0: And get them to remain here. Okay?
1: Ať zůstanou tady.
0: Then you will rich of the rich.
1: Tak bude ten nejbohatší z
0: bohatých. What is rich?
1: A co je to bohatý?
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: Joy.
1: Radost.
0: And friends to all.
1: A přítel pro všechny.
0: So go to constellation where who have given, who did.
1: Tu konstelaci, kdo to jak udělal.
0: And many others who are doing many things, they will lost everything.
1: A ti ostatní, kteří dělají různé věci, o všechno.
0: Nowadays, what people are learning.
1: A teď lidé se učí.
0: Professors or anything.
1: Profesoři.
0: And now they are taking more money from other people. More money from others. Poor is going down. Poor is falling down.
1: A teď si berou od lidí víc a víc peněz.
0: I have learned.
1: Já jsem se to naučil.
0: If you want, I will do for you.
1: Tak vám to udělám.
0: But give the money.
1: Ale
0: you know how time is semi?
1: Peníze.
0: Eh? Oh, that is what we call the. You are going bye-bye? Kitchen. Oh my God, I'm looking about the kitchen. I was searching where is my kitchen.
1: Hledal jsem, kde je kuchyně.
0: Yeah. But then money is gone.
1: A pak ty peníze.
0: You will die and everything is gone.
1: Zemřete a všechno je pryč.
0: So many things, there's many things to come to the Jyotish.
1: Je hodně těch věcí, jak přijít.
0: And he will tell. It's not from two to tomorrow.
1: A on to neudělá zítra.
0: But it will come.
1: Ale přijde to.
0: Therefore,
1: proto.
0: Om

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskritu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskritu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají Ayurvedy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asana.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asana.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asana.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table, you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj?
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down, your mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know, hand up.
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab, east, west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim uttan.
1: Paschim uttan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim uttan asan.
1: Proto paschima uttana asana.
0: Very good name, has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttan Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschima Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
1: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga Asana.
0: Paschim Uttana Asana, Bhujanga Asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So then final. In which asana you are sitting?
1: Nakonec v jaké asáně sedíte?
0: So sukha asana.
1: Může to být sukha asana.
0: The what? So svast vajra asana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga the padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: Tam sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukhasana.
1: Ležíme v sukhasáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called asana.
1: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jogy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asana.
1: Tak byste měli znát slovo asana.
0: Give the definition of the asana.
1: A umět dát definici slova asana.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayam is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so

0: is called the technique of the asana, or what kind of, or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
0: Then you have a asan in the air.
1: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care. You are in yourself.
1: Že se
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago, or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dun,
1: prostě
0: that's called dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
1: Je jeden bhajan.
0: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho deva purisahar deva purisahar ki visve nat vishambar ki manare arati sanjo. So in this prayer there is a dhuni lagi begam ki.
1: Čili v této modlitbě je
0: dhuni lagi begam ki.
1: Begam ki.
0: So begam, that we cannot describe.
1: Je to něco, co nejde popsat.
0: Where is the awareness

0: the consciousness and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vrity takového jogína?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum nahi kya tum dhuni sil gavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
1: Without the wood, sorry. Bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipura chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun. And dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto, prosím, bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kamal me.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. So there is a dhuni, other kant kamal. Kant kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kant kamal, kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotos.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdaya kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hirdaya kamal mein to nahi. Hirdaya kamal ki aankh khul jave jo dale nit नेम का अंजन हृदय कमल की आंख खुल जाए सो दिस इज हृदय इज द हार्ट
1: हृदय इज
0: अनाहत लोटस
1: सरसे चले तो लोटस व अनाहते
0: सिमिलरली नाभि कमल
1: अ पूर्वमे है také नाभि कमल
0: नाभि इज द नेबल
1: नाभि ये पुपक
0: दिस नेबल नाभि Kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal, the muladhara chakra.
1: A mool kamal je muladhara chakra.
0: So for every chakra, different names.
1: Každá čakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is what how they are using as a poetry or a song, etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá
0: So kant kamal mein kudrat bole. So kant kamal mein kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z urdštiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different

0: मीनिंग्स ऑफ द कुदरत।
1: जैसे कुदरत में रूजना विजना,
0: ये कुदरत का खेल है। दिस इज द ड्रामा ऑफ द डेस्टिनी।
1: तो ये ड्रामा असुरु
0: सब कुदरत। दिस ऑल इन अवर भजन्स वी शैल वेरी केयरफुली रीड।
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all, it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskritu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bij mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
0: Which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
0: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: Is controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and hum, hum, hum.
1: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemisphere.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming,
1: ve snu,
0: while talking,
1: při mluvení,
0: while singing,
1: při zpěvu,
0: while thinking,
1: při přemýšlení,
0: and while writing,
1: a při psaní.
0: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is, this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo
0: is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And šabda.
1: A šabda.
0: Šabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: A Sanskrit learned person.
1: člověk, který umí sanskrt,
0: or who read that language,
1: který je schopen v sanskrtu číst,
0: then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda,
1: na šabdě,
0: artha,
1: artě,
0: and bhavartha. Šabdartha, artartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni chakra or this sar, every sar, there are many sar.
1: Neříkejte si tak, na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama pada ni sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But
1: tak
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme
0: is harmony.
1: Harmonium, yeah. Že yeah. Harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskrtu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy?
0: Many of you. Okay.

0: CPC. But there are many who learn good Germans and then they will speak, it's great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce,
0: even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There's no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues,
1: mnoho
0: all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A
0: in the name of Alak Puriji Siddhipitha.
1: Jménem Alak Puriji Siddhipitha.
0: Siddhipnan Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhavananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti.
3: Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramahansa Swami Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai.

0: श्रीदेव पुरीषा महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said.
1: Říká se.
0: Every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: Every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem. Každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuriji.
1: Dnes je také výročí Devpurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř
0: 75-80
1: lety.
0: Definitely. We who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když si přijdete domů.
0: Or a dog.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan, about 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně krav, asi 800 nebo 900 krav.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home,
1: když přijdete domů,
0: and you have nice plants,
1: máte krásné květiny,
0: how beautiful, and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.

0: also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation and that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course you are not attached to the plastic for chairs when broken you throw it.
1: Samozřejmě jste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramhans Yogananda said.
1: Paramhans Yogananda řekl.
0: Anything touches your Gurudev.
1: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev.
0: Keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come.
1: Protože přijde den.
0: That he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji shoes,
1: Gandhijiho boty,
0: Gandhiji's eyeglasses,
1: Gandhijiho brýle,
0: they were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was a different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died, she died.
1: A jakmile zemřela,
0: was a different situation.
1: Tak to zase bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprve pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before.
1: A jenom před pár dny.
0: They put her in the magazines.
1: Jí dávali do novin.
0: And lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value of, because not a value of the money.
1: Měli bychom vědět tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personalities.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation.
1: Všechno v tomto stvoření
0: is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramhans Yogananda said one song.
1: A opět Paramhans Yogananda zpíval jednu píseň.
0: O God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the forest, in the mountains.
1: V lesích, v horách.
0: In the meadows,
1: na loukách,
0: and the desert,
1: a na pouštích,
0: oh God beautiful,
1: o překrásný Bože,
0: in the trees,
1: ve stromech,
0: and flowers,
1: v květinách,
0: rivers and ponds,
1: v řekách a v jezerech,
0: and the ocean, oh God beautiful,
1: oceánu, o krásný Bože,
0: in the clouds and the sky,
1: na obloze a v mracích.
0: So everything, this is a beautiful, oh God beautiful.
1: Vše je krásné, o Bože, krásy.
0: In that you see or we see the beauty of the creator, the God.
1: V tom všem vidíme krásu stvořitele, krásu Boží.
0: So nothing is ugly.
1: Nic není ošklivého.
0: Nothing is dirty.
1: Nic není špinavého.
0: Nothing is bad.
1: Nic není špatného.
0: One thing is bad.
1: Jedna věc je špatná.
0: Our thinking.
1: Naše smýšlení.
0: Before we judge negative.
1: Než někoho negativně odsoudíme.
0: Before that.
1: Předtím.
0: That negative awakes in us.
1: Ta negativita se probudí v nás samých.
0: And it goes through our heart and our intellect.
1: A projde naším srdcem, naším intelektem.
0: And through your mouth.
1: A skrze vaše ústa.

0: That dirt is coming.
1: Přijde ta špína.
0: As a negative.
1: Jako negativita.
0: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
1: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
0: So first bad energy, bad thought is within us.
1: První negativní energie, negativní myšlenky jsou
0: uvnitř nás. Save us from this.
1: Tak Bože, zachraň nás před tím.
0: God protect from this.
1: Bože, ochraň nás před tím.
0: Well, we are sad.
1: Takže my jsme smutní.
0: Something is broken.
1: Něco se rozbilo.
0: Or someone died.
1: Nebo někdo zemřel.
0: But there are different things.
1: Ale jsou různé věci.
0: It is said,
1: říká se,
0: that sense does not express the sadness.
1: Že svědci nevyjadřují smutek.
0: Why?
1: Proč?
0: Because atma is immortal.
1: Protože atma je nesmrtelné.
0: And if you have atmgyana,
1: a pokud máte atmgyana,
0: then you are not sad.
1: Tak nejste smutní.
0: If you are attached only to the form and you have no atmgyana of that atma.
1: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atmgyanu, poznání atma,
0: then we are sad.
1: Pak jsme smutní.
0: So when if any saint, sadhu passes away, not died, passed away.
1: Potom, když nějaký světec sádu odejde, nezemře, odejde.
0: We don't write sad news.
1: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
0: But also we don't write happy news.
1: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that he or she became one with Brahman.
1: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
0: That light merges into the light, atma in the atma.
1: Že světlo se spojilo se světlem atma s paramatma.
0: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
1: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahmanu.
0: And you are sad for that one.
1: A vy jste kvůli takovému smutní?
0: Who became Brahman?
1: Kdo se stal Brahmanem?
0: This is one thing.
1: To je jedna věc.
0: Second, there are different rituals.
1: Za druhé jsou určité rituály.
0: In every religion,
1: v každém náboženství, v každé kultuře.
0: And it's correct according to them.
1: A podle nich je to v pořádku.
0: So in sannyas or in Indian sadhus are tradition.
1: A podle sanyasi, podle indických sádhů, podle jejich tradice.
0: We celebrate called Shodshi Bhandara.
1: My oslavujeme tento svátek.
0: Shodshi means 16.
1: A to znamená 16.
0: On 16th day.
1: Na 16. dne.
0: They give Bhandara.
1: Dají Bhandaru.
0: Or invitation.
1: Nebo pozvání.
0: For eatings.
1: K jídlu.
0: And everyone gets shawl and something.
1: Každý dostane nějakou šálu a něco.
0: And that time we call Pushpanjali.
1: A pak tomu říkáme takto.
0: So we don't express our sorrow, sadness.
1: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žal.
0: But we express our devotion.
1: Vyjadřujeme svoji oddanost.
0: Our thankfulness.
1: Naši vděčnost.
0: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
1: Pushpa znamená květinu.
0: Pushpanjali means dedication.
1: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
0: When you go to the graveyard,
1: když vyjdete na hřbitov,
0: you bring the flowers.
1: I vy přinášíte svou květiny.
0: That is your thankfulness.
1: To je vaše vděčnost.
0: And you are offering as your love or devotion.
1: A vy ji tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
0: Why 16 days?
1: A proč 16. den?
0: This is very significant.
1: To je velice významné.
0: Because this is called 16 siddhis.
1: Protože tomu se říká 16 siddhi.
0: So those who achieve this 16 siddhis.
1: ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi,
0: that is really became Brahman.
1: Ti se opravdu stali Brahman.
0: And 16 days is the day change of the moon.
1: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
0: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
1: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc na růstu.
0: That's called 16 kala.
1: Tomu se říká 16 kala.
0: Kala means
1: a to znamená
0: happening, changing.
1: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
0: So the moon is growing day by day.
1: A ten měsíc narůstá den za dnem.
0: This is called the 16 kala in moon.
1: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
0: So the moon is very significant.
1: A tak měsíc má velký význam.
0: And that's what Bhagavan Krishna said.
1: A proto Bhagavan Krishna řekl:
0: I enter into the vegetation.
1: Já vstupuji do rostlinstva
0: as a nectar,
1: jako nektar,
0: to the moonlight,
1: skrze měsíční světlo.
0: Sun gives the life,
1: slunce dává život.
0: Sun gives the strength,
1: slunce dává sílu.
0: But the sweetness,
1: ale onu sladkost,
0: in the herbs,
1: v bylinách,
0: in everything,
1: ve všem,
0: is coming through this moonlight.
1: Přichází skrze měsíční světlo.
0: It is very gentle moonlight.
1: Je to velice
0: that is the sweetness coming.
1: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází sladkost.
0: And these are 16 different colors.
1: A je to těch 16 různých kala.
0: So that different kind of energy.
1: Jsou různé druhy energie.
0: And different kinds of development.
1: A různé druhy rozvoje.
0: And many expertise.
1: A mnoho odborníků.
0: They plant and something when the moon is new.
1: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
0: A growing moon.
1: Když je rostoucí měsíc.
0: And that it is said many made experiment, I don't know.
1: Přibývající měsíc a řekli by mnozí to vyzkoušeli.
0: If you put your vegetables or flowers or crops on the new moon,
1: že pokud zasadíte svoji zeleninu, svoje plodiny na nový měsíc,
0: it will have less bugs on it.
1: Tak na něm bude méně brouku, méně parazitů.
0: Because day by day the immunity is developing in that plant.
1: Protože každým dnem jim zrůstá imunita těch rostlin.
0: So someone told that I think.
1: Tak někdo mi řekl.
0: It was when an Austrian farmer.
1: Jeden rakouský sedlák.
0: And he cuts a tree as a Christmas tree. On that new moon.
1: Že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
0: And that needle tree.
1: A ten jehličnatý strom.
0: Doesn't lose the needles.
1: Potom neopadávají ty jehličky.
0: And he saw in one documentary film.
1: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
0: Many years Christmas trees he was preserving.
1: Jak každý rok vlastně takhle mu ten vánoční strom vydrží.
0: And he still needles was on it.
1: A pořád vlastně neopadal.
0: And those trees were cut it after the full moon day.
1: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
0: Your whole room is full of the needles of the Christmas tree.
1: Pak plný máte
0: the Christmas tree.
1: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
0: So this is a science.
1: Tohle to je věda.
0: If you believe or not,
1: ať už tomu věříte nebo ne,
0: that is everything in this nature.
1: Všechno v téhle přírodě.
0: Balanced by all elements and planets.
1: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
0: Similarly, for our health.
1: A podobně pro naše zdraví.
0: For our spiritual development.
1: Pro náš duchovní rozvoj.
0: We shall observe those days.
1: Bychom měli si všímat, měli bychom následovat tyto dny, kdy se postít.
0: What kind of mantras or ceremonies you should do?
1: Jaké mantry, jaké obřady byste měli dělat?
0: It's a great pity.
1: Je velká škoda.
0: That is modern religions.
1: Že tato moderní náboženství.
0: They forgot all the beautiful cultural and spiritual rituals.
1: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
0: And that's why we are suffering.
1: A proto trpíme.
0: Human are nothing more than like vegetation.
1: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
0: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
1: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
0: The four seasons doesn't change only in vegetation.
1: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo.
0: But in our body too.
1: Ale i v našem těle.
0: Our blood is changing.
1: Naše krev se mění.
0: And that's why it is advised that end of one season and beginning of the new season, this is 1 week period advised or recommended to make sang prakshalan.
1: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělat chang prakshalanu.
0: Between you can do.
1: Mezi tím také můžete.
0: But not that benefit you will get.
1: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
0: So in the same way.
1: A stejným způsobem.
0: It is when someone passes away.
1: Když někdo odejde.
0: Yes, doesn't matter how it is.
1: Ano, je jedno, jak už to je.
0: But we are sad.
1: Ale my jsme smutní.
0: If Devpuriji will be here.
1: Kdyby tu Devpuriji byl.
0: I think.
1: Já si myslím.
0: I would somehow make him to come to Europe.
1: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
0: Yeah. And if he don't like from aeroplane, he will just go out.
1: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
0: Because he could go through any material.
1: Protože on mohl projít jakýmkoliv jakoukoliv hmotou.
0: And we say, what are you doing?
1: A já bych říkal, co to děláš?
0: I'm going. We don't have that siddhi.
1: My takovou siddhi nemáme.
0: But he had.
1: Ale on ji měl.
0: So Devpuriji had a great, great light, blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call.
1: Tak Devpuriji měl veliké, byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
0: When he passed away.
1: A když odešel.
0: And same day he appeared on several places.
1: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
0: And he had his samadhi there.
1: A tam měl samadhi.
0: Few places round the Mount Abu.
1: Na několika místech kolem hory Abu.
0: Which is border of Rajasthan, Gujarat.
1: Která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
0: Mount Abu is very spiritual.
1: Hora Abu je velice duchovní.
0: Exactly spiritual like Himalaya.
1: Stejně duchovní jako Himalaya.
0: Many siddhas are still living there. Thousands of years old.
1: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
0: Their material body is purified.
1: Jejich materiální tělo je pročištěné.
0: They are only living in karan sharira.
1: Oni žijí jenom v karan sharira.
0: We can't see them.
1: My je nevidíme.
0: But if we are lucky,
1: ale pokud máme štěstí,
0: they can materialize for a while in front of us.
1: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
0: They know what I'm saying.
1: Oni vědí, co teď říkám.
0: And they know who is sitting and listening.
1: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
0: Yes.
1: Ano.
0: We are in their shelter.
1: My jsme pod jejich ochranou.
0: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
1: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
0: So Big Master is watching.
1: No a tak ten velký mistr se dívá.
0: So Devpuriji is with us here.
1: A tak Devpuriji je tu s námi.
0: And you
1: tady.
0: Know, there's one letter I told you.
1: Víte, řekl jsem vám jeden dopis.
0: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
1: Holy Guruji seděl v Jaipurském ashramu a dělal tam svou meditaci, svou malu.
0: And he suddenly came, Devpuriji came to Mahaprabhu, Holy Guruji.
1: A najednou Devpuriji přišel k Holy Guruji mu.
0: Holy Guruji stood up.
1: Holy Guruji se postavil.
0: And had no words to say.
1: A nenacházel slova, co by měl říci.
0: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
1: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
0: We don't know what to say.
1: My bychom nevěděli, co říct.
0: Like Krishna was hungry.
1: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
0: And he went to the Vidur's house.
1: A šel k Vidurovi do domu.
0: Though the Kauravas, Duryodhanas,
1: i když Kurovci Duryodhana,
0: they prepared very delicious food.
1: Připravili velice lahodné jídlo.
0: Many, many different dishes.
1: Mnoho různých varieties. Podů, různých jídel.
0: But Krishna didn't accept.
1: Ale Krishna to nepřijal.
0: Because Duryodhana, he made this selfishly.
1: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
0: Somehow to make Krishna to be in their side.
1: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
0: And Krishna said, I'm neither on your side nor Arjuna's side.
1: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
0: I am on the side of the dharma.
1: Já jsem na straně dharmy.
0: The justice.
1: Spravedlnosti.
0: And left the house.
1: A odešel z toho domu.
0: And he went to the Duryodhana.
1: A on šel
0: small house.
1: K Vidurovi do jeho malého domku.
0: He said, was sitting there. Vidur came.
1: A on tam
0: seděl. Wife came.
1: Přišla tam jeho žena i Vidura.
0: And Krishna said.
1: A Krishna řekl.
0: To Vidura's wife.
1: K Vidurově manželce.
0: Because the sister-in-law.
1: A on jí říkal, že je to jeho.
0: Krishna said to her, I'm hungry.
1: Teta, on jí říkal, já mám hlad.
0: So she ran and brought the banana.
1: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
0: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
1: A on říkal, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten
0: Vidura
1: banán.
0: Vidura is sitting.
1: A Vidura tam sedí.
0: And she sat near the Krishna.
1: A ona si sedla poblíž Krishny.
0: And she peels the banana.
1: A ona loupe ten banán.
0: And want to give banana to Krishna.
1: A chce ten banán dát Krishnovi.
0: But she was also completely paralyzed.
1: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně
0: stuhla. She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
1: A tak ona jedla ten banán a Krishnovi dala tu slupku od banánu.
0: That's a love.
1: Taková je láska.
0: That's a pure innocent love.
1: Taková je čistá nevinná láska.
0: And Krishna was eating.
1: A Krishna to jedl.
0: And Vidura said, "What are you doing?"
1: A Vidura říká, co to děláš?
0: And she said, oh God.
1: A ona říká, oh bože můj.
0: Then she changes banana.
1: No a tak to vyměnila.
0: Krishna said, no, no, sister.
1: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
0: That taste which is in banana skin.
1: Ta chuť, která je v té slupce banánu.
0: Is not in that fruit.
1: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
0: It is so sweet.
1: Je tak sladká.
0: So tasteful.
1: Tak plná chuti.
0: Because that is the real love.
1: Protože to je skutečná láska. To je skutečná oběť.
0: So it is many times.
1: A tak mnohokrát.
0: So Dev Puriji appeared.
1: Dev Puriji se zjevil.
0: And Holy Guruji said.
1: A Holy Guruji řekl.
0: Lord.
1: Pane.
0: How great it is that you are here. I'm blessed.
1: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
0: And Dev Puriji said.
1: A Dev Puriji řekl.
0: To Holy Guruji.
1: Holy Guruji mu.
0: I am going to Mahesh.
1: Já jdu za Maheshem.
0: To Europe.
1: Do Evropy.
0: But on the way I saw you sitting here.
1: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
0: So just to bless you.
1: A tak jenom, abych ti požehnal.
0: And he left.
1: A odešel.
0: Because in that letter, Holy Guru is writing. I have the letter, black and white.
1: A Holy Guruji to takto napsal v dopise. Já ten dopis ještě mám, černé na bílé.
0: Blue and green, green letter and blue.
1: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
0: That I'm going to Mahesh to help him.
1: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
0: So I'm sure.
1: A tak já jsem si jistý.
0: That Dev Puriji is with us.
1: Je Dev Puriji je tady s námi.
0: I have done nothing.
1: Já jsem neudělal nic.
0: I'm not capable.
1: Já nejsem schopen.
0: All his success is not my.
1: Všechen ten úspěch není můj.
0: Is he.
1: Je to on.
0: Dev Puriji.
1: Dev Puriji. Mahaprabhuji.
0: That's called Guru Kripa.
1: Tomu se říká Guru Kripa.
0: That's called the blessing.
1: Tomu se říká požehnání.
0: That's called the divine energy of the Gurudev.
1: Tomu se říká božská energie Gurudeva.

0: So he's always with us.
1: On je vždycky s námi.
0: Doesn't matter where we are.
1: Ať jsme kde jsme.
0: We don't see.
1: My to nevidíme.
0: But he or they can see us.
1: On nebo oni nás mohou vidět.
0: But you have to be that one who can attract him.
1: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
0: You have to be that flame.
1: Musíte být tím plamenem.
0: That many moths will come.
1: Ke kterému se slétá mnoho můr.
0: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
1: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete, tady jsem, tak přijď.
0: But in reality,
1: ale ve skutečnosti,
0: that flame, light goes to invite them.
1: To světlo plamene je zve.
0: But they don't know that this inviting.
1: A oni nevědí, že je to zve.
0: They see and they come.
1: Oni jenom to vidí a přijdou.
0: So God loves us more than we could imagine.
1: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
0: But if you distance,
1: ale pokud vy udržujete vzdálenost,
0: then there's a darkness.
1: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
0: So if it is a nectar, a nectar means amrita. Amrita means immortality.
1: Nektar znamená amrita, amrita znamená nesmrtelnost.
0: And those great saints are immortal.
1: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
0: So they never die.
1: Nikdy nezemřou.
0: They never went away.
1: Nikdy neodešli.
0: They are here and there.
1: Jsou tady i tam.
0: They are everywhere.
1: Jsou všude.
0: Where you remember,
1: když si na ně vzpomenete,
0: they are with us.
1: Tak jsou s námi.
0: That is called the blessings.
1: A tomu se říká požehnání.
0: That's called divine energy.
1: Tomu se říká božská energie.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we don't say out of sadness.
1: Neříká, nemluvíme ze smutku.
0: But still we are in the physical body.
1: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
0: Doesn't matter how much you will do.
1: Ať děláme, co děláme.
0: How much you think I am Brahmagyani?
1: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmagyani.
0: I am detached, I am not sad.
1: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
0: But if something happens.
1: Ale když se něco stane.
0: Still this physical heart.
1: Pořád toto fyzické srdce
0: has the love.
1: Má lásku.
0: Attachment.
1: Připoutanost.
0: So definitely we are sad in some way.
1: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
0: But not in that way,
1: ale ne tak.
0: That always may people think. So when Mahaprabhuji passes away,
1: tak když Mahaprabhuji odešel,
0: and Devpuriji passed away,
1: a Devpuriji odešel,
0: and Mahaprabhuji was sitting in ashram,
1: Mahaprabhuji seděl v ashramu,
0: and Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
1: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
0: And said, "Now Devpuriji is going to Shivloka."
1: A říká, teď Devpuriji jde do Shivloky.
0: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
1: A Mahaprabhuji řekl, Madhav, zapiš to.
0: One bhajan.
1: Zapiš jeden bhajan.
0: And that bhajan is in Marwari language.
1: A ten bhajan je v marwarštině.
0: Said,

0: Oh my Gurudev.
1: O můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappear?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: Této chvíli.
0: Jagadarya athang jal bharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless, endless and deep and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is a ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore,
1: a proto,
0: after that, Mahaprabhuji said,
1: potom Mahaprabhuji řekl,
0: take me with,
1: vezmi mě sebou,
0: let me come with you,
1: dovol mi jít s tebou.
0: Beautiful bhajan,
1: krásný bhajan.

0: professional or a very knowledgeable man came and he said, give me your horse and I will train him and bring you back.
1: A pak tam přišel jeden opravdu znalý člověk a ten řekl, tak mi toho koně dej a já ho skrotím, aby si na ně mohl jezdit.
0: Everyone were trying to pull the ropes or to put the reins in his mouth and try to immediately ride him.
1: Všichni se snažili ho nějakými provazy spoutat nebo nasadit tu uzdu a hned na něm jezdit.
0: But this trainer was a little bit different.
1: Ale tenhle ten cvičitel byl trošku jiný.
0: He took the horse.
1: Vzal toho koně.
0: And it let it be.
1: A nechal ho být.
0: When the horse went to graze some grass.
1: Když ten kůň šel se napást trávy,
0: the trainer went with him and sat 10-15 meters near the horse.
1: Ten trenér, ten cvičitel šel s ním a sedl si tam kousek od něj.
0: At that times the lakes and the ponds were quite. It is us human beings who polluted the mother nature.
1: A jsme to my lidé, kteří jsme znečistili matku přírodu.
0: From the lakes, I mean, some places yes, maybe, but many of the lakes and the water bodies. Very polluted.
1: Obecně dneska už nejde se napít jen tak z jezera, možná někde ještě jo, ale obecně je ta voda hodně znečištěná.
0: So when the horse went to drink some water, the trainer also drank water from the same place.
1: A když ten kůň šel se napít vody, tak ten trenér pil stejnou vodu ve stejnou chvíli také.
0: And wherever the horse went, the trainer just let him go peacefully and followed the horse wherever he went.
1: A kamkoliv šel ten kůň, tak ten trenér ho nechal jít, ale vždycky šel s ním, provázel ho.
0: That went on for a long period of time.
1: A takhle to trvalo dlouhou dobu.
0: And one day the trainer didn't come with.
1: A jednoho dne ten trenér nepřišel.
0: And he said the horse then started thinking that what's going on.
1: A ten kůň si pomyslel, co se to děje.
0: Then the horse went 30-40 meters, 50 meters and saw that the trainer is not coming, so he went towards the trainer again.
1: A tak ten kůň se jako rozběhl nějakých 20-30 metrů a když si všiml, že ten trenér tam není, tak se zase otočil a vrátil se k němu zpátky.
0: And the trainer was sitting under a beautiful tree, like we have many trees here.
1: Ten trenér seděl pod krásným stromem, jaké máme tady.
0: And the horse went and started grazing where the trainer was sitting.
1: A tak ten kůň se začal pást přesně tam, kde seděl ten trenér.
0: That is already step one of the training.
1: A to už je první krok toho tréninku.
0: Then when he came, then the trainer went in the bushes, found some green nice grass.
1: A potom, když tam ten kůň byl blízko, tak ten cvičitel si natrhal hrst nějaké svěží trávy.
0: And fed it to the horse as a reward.
1: A jako za odměnu ho tím krmil.
0: Then the horse knew that okay, when I listen to him, then I get some nice rewards.
1: No a tak ten, tomu koni došlo, že když ho bude poslouchat, když bude u něj blízko, že dostane nějakou dobrou odměnu.
0: Then the trainer started taking that beautiful nice grass and put it on one spot.
1: A začal ten trenér, začal tu dobrou trávu brát a dávat na jedno místo.
0: And the horse then went and ate that grass which he put.
1: A tak ten kůň se naučil právě na to místo chodit a tam jíst tu trávu.
0: Then slowly he started petting the horse and putting a blanket over his back.
1: A postupně potom začal toho koně hladit, plácat a dával přes něj přikrývku.
0: Then again removing it, then again putting it.
1: A zase sundal tu přikrývku a zase mu ji nasadil.
0: And then one day he decided that he needs to pluck some beautiful fruits of the tree.
1: A jednou se rozhodl, že potřebuje natrhat nějaké ovoce ze stromu.
0: So gently while petting the horse, he climbed on the horse and the horse knew that it is okay because it's some nice treats for me.
1: A tak na toho koně vylezl, aby dosáhl, ten kůň věděl, že je to v pořádku, že dostane odměnu.
0: Then the horse started slowly letting him sit on him and take him to the places where he knew where the treats would be.
1: A tak ten kůň ho vlastně nechal na sobě sedět a vozil ho na ta místa, kde natrhali to a ten kůň to pak dostal jako odměnu.
0: And this whole process took approximately 1.5 years.
1: A celý ten proces trval asi rok a půl.
0: And after that time he brought the horse back to the king.
1: A po té době přivedl toho koně zpátky k králi.
0: And the king was very surprised and very astonished that how did this happen.
1: A král byl opravdu překvapený, jak k tomu došlo.
0: And then the trainer told the horse, now you are under him, listen to him, but I will come every evening to see you.
1: A tak ten cvičitel tomu králi řekl, no tak teď je tvůj, ale já ještě každý večer se přijdu podívat, jak na tom je.
0: Then slowly after every evening he started coming once a week.
1: A potom nejdřív chodil každý večer, potom už jenom jednou za týden.
0: And then he was fully trained.
1: No a pak už ten kůň byl úplně vycvičený.
0: So in the same way our minds are very restless running around.
1: A stejně na tom naše mysl, která je neklidná a pobíhá kolem.
0: But just let it go, that's its job to roam around and to have thoughts continuously.
1: A tak ji nechte, protože to je její práce, ona pořád někde musí pobíhat.
0: And then slowly train your mind towards Guru Bhakti.
1: Ale postupně trénujte tu mysl směrem ke Guru Bhakti.
0: We have to have that mindset, that devotion towards the master, the devotion towards the bhakti path.
1: Pěstujte si to nastavení mysli směrem k bhakti, k cestě bhakti, k oddanosti.
0: And if our minds are still running around, let it run around. When it calms down, it will come back.
1: A když ta mysl někdy uteče, tak ji nechte, ať uteče, ale zase ať se vrátí zpátky.
0: So we have to learn by the grace of Guruji how to tame our minds, and he is our trainer, and this is our mind.
1: A tak díky milosti Gurudeva se postupně tu mysl naučíme zvládat, protože on je ten náš cvičitel a nám ukáže, jak tu mysl zvládnout.
0: And with his kripa, everything is possible.
1: A z jeho kripa je všechno možné.
0: So now we can practice the sannyasukta.
1: A teď můžeme cvičit mantru.
0: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Na karmana na prajayadane na tyage naike amritatvam anushuh parena nakam nihitam guhayam vibhrajade tad Yatayo Vishanti Vedanta Vijnana Sunishchitartha Sanyasa Yoga Yataya Shuddha Sattvaha Te Brahmaloke Tuparantakale Paramrita Parimuchanti sarve dharam vipapam parameshma bhutam yat pundarikam madhya sadgrastam dharam vipapam Dharam vipapam, dharam vipapam, dharam vipapam, dharam vipapam, parameshma bhutam, Parameshma bhutam yat pundarikam puramadhyasadgrastham puramadhyasadgrastham dharam vipapam parameshma bhutam yat Pundarikam puramadhyasadgrastham dharam vipapam parameshma bhutam yat Pundarikam Puramadhyasagrastam Dharam Vipapam Parameshmabhutam Yat Pundarikam Puramadhyasagrastam Tatrapidahram Gaganam Vishokas. The sa you take on this side. The sa in Vishokas Tasmin, the sa comes on this side.
1: Sa v té Vishoka přijde sem na tuhle stranu.
0: So, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas. Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Tatrapidahram Gaganam Vishokas Tatrapidahram Gaganam Vishokas Gaganam Gaganam Vishokas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin Yadantas Tasmin yadantas, tasmin yadantas, tasmin yadantas, tasmin yadantas, tatrapidahram gaganam vishokas, tasmin yadantas, tasmin yadantas. Tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam. Tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, dharam vipapam parameshmabhutam yat pundarikam puramadhyasadgristam tatrapidahram gaganam vishokas tasmin yadantas tadupasitavyam dharam vipapam parameshmabhutam yat pundarikam puramadhyasadgristam tatrapidahram Gaganam Vishokas Tasmin Yadantas Tadupasitavyam Dharam Vipapam Parameshmabhutam Yat Pundarikam Puramadhyasadgristam Tatrapidahram Gaganam Vishokas Tasmin yadantas tadupasitavyam. In the middle of the body.
1: Prostřed těla.
0: Deep within the lotus of the heart.
1: Hluboko v lotosu srdce.
0: In the middle of the body.
1: uprostřed těla.
0: Deep within the lotus of the heart.
1: Hluboko uvnitř lotosu srdce.
0: Resides the sinless supreme one.
1: Přebývá nedosažitelné svrchované já.
0: So, in the middle of the body.
1: Uprostřed těla.
0: Deep within the lotus of the heart.
1: Hluboko v lotosu srdce.
0: Resides the sinless self, supreme one.
1: Přebývá svrchované já.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Až do samého konce.
0: On that.
1: Na tohle.
0: Sorrowless one.
1: Na toho, který je bez bolesti.
0: Who lives in the space, who lives in that space within the heart.
1: Který žije v tom prostoru uvnitř srdce.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Do samého konce.
0: On that sorrowless one.
1: Na toho jednoho, který je beze smutku.
0: Who lives in that space within the heart.
1: Který přebývá uvnitř srdce.
0: Understood? Or you want me to repeat?
1: Rozumíte, nebo to mám opakovat?
0: In the middle of the body.
1: Uprostřed těla.
0: Deep within the lotus of the heart.
1: Hluboko v lotosu srdce.
0: Resides the sinless supreme one.
1: Přebývá bezhříšné svrchované já.
0: Second line.
1: A druhý verš.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Do samého konce.
0: On that sorrowless one.
1: Na to jedno, které je beze smutku.
0: Who lives in that space within the heart.
1: Které přebývá v tom prostoru uvnitř srdce.
0: So we finished now three shlokas.
1: A takže máme dokončené tři sloky.
0: 75% done, 25% to go.
1: Máme ještě 25 nám zbývá.
0: The last one would go like yo vedadau swarav prokto vedante cha pratishthitah tasya prakriti linasya yav parasya maheshwarah.
1: Takhle bude znít ten poslední.
0: So this we will do then tomorrow.
1: To zvládneme zítra.
0: Svasti prajabhyam paripalyantam nyayena margena mahin mahisha gobrahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shalapurji mahadeva ki jai devadidev deveshwar mahadeva ki jai shridip narayan bhagavan ki jai Hindu Dharam Samrat Paramahan Swami Sri Madhavanand Puriji Sadgurudev Bhagavan Ki Jai Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramahan Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev Ki Jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambhav